milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: 777-66-12800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77-66-12800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Basta.
1: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
3: www.podpovrchem.com.
2: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: výlet.
1: To se ještě domluvíme.
2: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
3: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
2: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
3: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
4: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: hádaj. Tak, chtěl jsem říct, počkejte, ještě se špatně slyším, raz, dva, tři, raz, dva, tři, takhle někdo to měl hodně slabě. Chtěl jsem říct všechny šavličky nahoru, zatím jenom jedna, ale zatím, protože počasí je, jaké je, dopravní situace je, jaká je, takže Lenča, moje radní polovička, je na cestě, ale to všechno za malou chvíli zmapujeme přesně takzvaně live. K tomu přidáváme nejenom dopravní servis, ale taky čerstvé informace s Kristýnkou Kubánkovou, no a vítáme středu. Já vím, že v rámci pracovního týdne obvykle hodně bolí, středy nejvíc střed, ale my si to uděláme hezké a budeme optimističní my, kteří moc nemusíme ten úplně teplý, horký letní odchov. Dneska bude počasí fajn. 10. června radím Lenča na dálku, už za chvíli i na lince Rádia Čas a dobré ráno, Moravo.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Otrokovicích na Zlínsku, konkrétně na náměstí 3. května, kde nefungují semafory. Počítejte tak s dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Turistické destinace mění některá pravidla. V Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce. V Šumperku vzniknou stovky nových bytů. Krásné ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Vyhledávané turistické destinace mění některá pravidla. Na vybraných plážích a jejich nejbližším okolím nově platí zákaz kouření. Dovolná tak může místo vyjít pořádně draho. Za porušení totiž hrozí sankce. Letoviska omezení vysvětlují ochranou moře před nedopálky.
1: Morava
5: v Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bisoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
6: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje dnešní doba.
5: Hotovo by mohlo být už na podzim. V Šumperku vzniknou stovky nových bytů. Město totiž chystá výstavbu 90 obecních bytů v areálu bývalé textilky Hedva a na místě někdejšího hotelu Moravan, kde by mělo vyrůst dalších až 150 bytů. Nové bydlení má pomoci především mladým rodinám, seniorům i lidem hledajícím dostupné nájemní bydlení.
1: Rádio Čas, sport.
5: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce tak obsadili druhé místo. Znamená to, že je čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů.

0: Aktuální zprávy na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: 10. červnový... Ale co 10. červnové? Vlastně něco nevím. Jo, den! 10. červnový den. Dobré ráno, Moravo, startuje. Teď už opravdu ve dvou. Lenča zatím na lince Rádia Čas, jak jsem říkal, udělá teď speciálního dopravního respondenta. Takže za prvé spojení funguje, Lení. Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, dobré ahoj, ráno, Rádio, všem posluchačům.
1: Tak
2: ahoj.
1: Aktuálně místo určení kde a jak to vypadá? Protože nevím, jak to vlastně v prostřed týdne s pány řidiči a slečnami řidičkami. Na cestách.
2: Teď se blížím k železničnímu přejezdu Polanka nad Odrou, takže a bliká mi bíle, takže super, projíždím. A jinak teda musím říct, že je mnohem menší provoz, než když jezdím o půl šesté, takže možná bude jezdit takhle častěji.
1: No a jestli to není tím, jakože někdo ani nevytahuje to auto, protože někdo reaguje jako lakmusový papírek na to počasí venku, které se pravda trošku změnilo, že jo?
2: Jo, jo, ale jede se krásně a nikde nikdo, takže vypadá to, že všichni na šestou už jsou v práci. A teď už úplně parádička.
1: Jo, vlastně jo, to je taky logika, no. Já, ano, že jim to odbimbalo v 6, takže tím pádem máš volný prostor. Prosím tě, Lení, dneska si to vystřídáme, protože popřejeme k svátku. Já mám pocit, že u jiné obdoby tohoto jména jsem dlouho typoval, všechno jsem správně rýmoval, ale než jsem se dobral toho správného, tak to trvalo. Takže ženské jméno a... tak já to udělám jinak, jo? Prosím tě, vem takový ten speciální kouzelníkův stroj, do kterého vložíš tu osobu, která člověka přepůlí, jo?
2: No dobře,
1: a do toho stroje vlož prosím tě bývalého manžela, dneska už bohužel vdovce, Hany Zagorové. A popřej k svátku. A popřej k svátku ženské jméno.
2: Štefánie.
1: Dobře, jeho příjmení.
2: Margita.
1: Je to ve strojku na půlení těla.
2: Aha, tak je tam Mar.
1: Ano, krásný svátek všem Mar. Opravdu. Gratulace, díky moc, Lení, dobře dojet.
2: Takže všechno nejlepší všem Gita.
1: Tu-du-du-tu. Podrážděný v kolik? 6.02. Fajn, dobře, Lení.
2: A to tam ani nejsem.
1: Ne, ale pamatuješ, tenkrát to nebyla Gita a teď nevím, jestli to byla Rita nebo Zita a já jsem vyjmenovával všechna možná, je to strašně moc na to Ita, které jsou v kalendáři, takže...
2: Je to tak, já si myslím, že to byla Zita, nebo něco takového, ano. Tam se na to nemohlo přijít.
1: Bojoval jsem jako lev, ty teď jako lvice za volantem, takže prosím tě, já za chvilku řeknu nějaké to promíčko, ať si můžeme odškrtnout a ty dobře dojet, jo, a zdravím vůbec všechny za volantem.
2: Já úplně jedu jak vítr, řídím se jak vítr, takže ještě chvíličku pár minut trpení a za chvilku jsem u tebe.
1: Dobře, jeď jako vítr, ale ne, abys potom zase brbala na dopraváky, že tě zastavili, jo? Takže...
2: Jo.
1: rozumně, děvuku. Tak jo. Hezký nový den všem, užívejte ráno.
3: Když si jen tak jdu

Tak mi zrovna psala ségra, že se nás neuměla naladit, jenom jsem to jakoby pozdě přečetl a potom vidím o minutu později už OK. Tak doufám, že u vás taky už OK, protože naladit rádio časy můžete na 100 různých způsobů. Buď to klasicky, znamená na přijímači, potom online na cazradio.cz, digitálně, různě v autech po republice, třeba přes DAB+, dokonce i jako televizní kanál Smekmání, hity, které milujete, pohodička, samozřejmě čerstvé horoskopy, další várka už za chvíli. Já jenom připomínám, že i dneska si dáváme celkem 5 kol boje o skřítku v poklad, jo, kde můžou být opravdu zajímavé částky. Důležité je v podstatě po naší výzvě dovolat se ve správném pořadí, no a potom někdy zariskovat, někdy tu štěstěnu trošku pokoušet, ale v tomto kole, ještě jednou v rámci skřítku a pokladu, nikdo neodchází s prázdnou. To je dobrá zpráva, stejně jako fakt, že, a já jsem měl ještě jeden a ten jsem úplně zapomněl, tak prosím vás, jenom bych už doporučil dopředu mrknout třeba na Facebook Rádia Čas, kde je dnešní téma, ke kterému se taky dostaneme. Vy přispíváte hojně už přes noc a řekl bych, že takovým středobodem nejenom rána, ale celé středy 10. června bude sebeláska k vlastnímu tělu. O, tak to je long story.

0: Já jsem si vždycky na vlastní kůži chtěl vyzkoušet kouzlo přímého přenosu, což vlastně zažíváme prakticky každý den, ale teď to máme, teď to máme povýšené na druhou, protože Lenča právě dorazila, teď jde dlouhou chodbou. Za chvilku projde redakcí a doufám, že vstoupí, když uvidí červené světlo, ať ji tady přivítám a můžeme uvést oficiálně už dobré ráno společně. Dnes tady ještě jednou s datem 10. června, svátek má Gita, pojď, já jsem říkal, že to dám v přímém přenosu, ten tvůj příchod tam, tadadá. Jděte se asi ještě dá první tašku dolů, tak klíče odložit, čaj je připraven, ještě ti dávám šavličku nahoru, tak výborně.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem říkal, že to udělám v přímém přenosu, protože už jsem slyšel bouchnutí dveří na tom na dvoře. Tak co?
1: No dojela jsem.
0: Cesta OK.
1: Ale má to příběh.
0: Jo?
1: Počkej, myslíš? No jako má příběh to, proč jsem zaspala.
0: Proč to vše? Já jsem řekl, že to bylo logistika, že doprava a tak.
1: Fakt?
0: Aha.
1: No, tak já vám řeknu, proč ta logistika byla taková pomalejší.
0: Takže už ti nemusím udávat šéfovi. Super, ona to řekne sama. Takže za chvíli na Rádio Čas, nezapomeňte kdykoliv online na CZ Radio.cz. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Lenča, Radim, Rádio Čas, za chvíli i dvorní astrolog Milan Gelnár a dneska Lenča, jako to můžeme říct, tak ale já jsem to neřekl.
1: Ty jsi to pak neřekl?
0: Ne, tak proč bych to práskal, prosím tě a podobně.
1: Mě nezvonil budík,
0: ale já hlavně to jsou kouzla přímého přenosu a podobně. Říkalo se tomu, nebo aspoň Bobina měla takovou přezdívku Late Marilyn Monroe. Marilyn Monroe měla takové to jako slavné, že chodila jenom ženou a chodila věčně pozdě. Ty jenom jednou ještě říkáš, má to story, takže jaká je story, Lení?
1: No to kdybych přišla pozdě jako Marilyn Monroe, tak bych tady byla v 10, ne?
0: By si zaspívala Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Takže to nebylo ono?
1: No, protože včera, že jo, jsem odjížděla trošičku dřív, protože jsem jela k zubaři. No, samozřejmě, že se mi nepodařilo přijet na čas, protože byla zasekaná Ostrava.
0: Sorry, já jsem ti říkal, že asi nebude, i když to vůbec neznám, ale v úterý jsem to nečekal, no.
1: A já jsem ti věřila. No, takže jsem tam přijela pozdě a do toho ještě před ordinací je parkoviště, na kterém se strašně špatně parkuje. Tam nebývá místo, to je ve Frýdku přímo...
0: Prostě v centru.
1: V centru. No, takže jsem tam přijela a nebylo tam to parkovací místo, takže jsem to musela celé obět a až někde vzadu, teda jedno bylo, to jsem našla, ale už jsem věděla, že jdu pozdě. A samozřejmě jsem volala dopředu, ale už mi to bylo takové blbé. Takže jsem vyskočila z toho auta, rozběhla jsem se, že to doběhnu k tomu zubaři.
0: Můžu si tipnout? A spadla si na hubu. Ne, počkej, fakt?
1: A hodila jsem šipku.
0: Jo, to je ono?
1: Ano. Takže jsem se celá sedřela, takže jsem jako nikam moc nedospěchala.
0: Aha.
1: A ještě jak jsem seděla na té zemi, ale to znáte, ne? Ten den, kdy vám nic nevychází. Samozřejmě nic se mi nestalo, jsem jenom odřená. Ale úplně jsem tam seděla a říkám, tak to je v háji, dneska prostě. A teď se kolem mě začali zhlukovat ti lidi, kteří mě chtěli pomoct, chudáci. A úplně ne, dobré, jedu.
0: Ježišmarja, měla jsi to, jo? Měla jsi asertivní.
1: No ne, ale...
0: Sebe prostě, sama asertivní.
1: Sebe tak, sama. No nic, tak jsem nabalila všechny ty věci, že jo? Přišla jsem k tomu zubaři, úžasný pan doktor, sedla jsem na to křeslo, teď jsem držela ten loket, tak nějak, aby jako to nebylo vidět. A říkala jsem si, doufám, že mi z toho nekape krev. A tak, takže jsem to tak nějak absolvovala celého toho zubaře. No a byla jsem v pohodě a všechno v klidu, nic mě nebolelo. Přišla jsem domů, celý den jsem byla v pohodě a dneska v jednu ráno ruka, noha a začalo mě to bolet, že jo, protože se to rozleželo, protože tam narazila.
0: Máš nebo nemáš?
1: Ne, nic ne. A jenom tak se už jsem nevěděla, jak si mám lehnout, teď rameno, záda, že a tak. No tak jsem se v noci vzbudila, hodinku jsem si jako pobyla vzhůru a pak jsem usnula a už jsem se neprobudila na čas.
0: Mimochodem, takže zvonil ti, nebo spíš myslíš, že jsi ho neslyšela?
1: Já myslím, že nezvonil, že ani nezvonil.
0: A ty si ho, to jsem právě chtěl říct, zastavuješ si ho na každý den, nebo to máš
1: automaticky na celý týden.
0: Aha, to ne, protože já si dávám vždycky jako na středu, na čtvrtek a párkrát se mi stalo, že jsem tam viděl, že mi tam zůstalo úterý a už jsem měl na středu, jo, a jo, podobně, jo. Takže to nebylo tím, no.
1: No, takže k tomu je příběh, že evidentně mě to vyplo, no.
0: Poučení
1: z toho je, spěchejte pomalu.
0: Jsem včera řešil něco podobného a nevím, jako jestli bys toho měl právě tvůj odborník nebo můj odborník radost, ale jako hlavně to bylo úmorné pro mě, protože někdy kolem poledne obrovská bolest puse a já říkám afty, jo, a teď jako poslední týden je hodně náročný, tak já říkám jako nervy nebo něco a potom i na druhé straně říkám tak rychle, jako, ale fakt to bylo divné, ta bolest, takové jako, že a bednáš už zase, jo, jednak googlíš a jednak ty svoje myšlenky a podobně, takže 1000 věcí, mimochodem, nevím, ještě nepřišly peníze, 100 korun, ale všechno jsem dal v té lékárně, několik stovek a podobně, tak to opečovávám a potom mi tak cinklo ještě s pomocí kamaráda, já jsem si pravděpodobně ublížil včera tou mrkví raní.
1: Jo, aha.
0: Já jsem si asi pravděpodobně fakt jako dobil dásní nebo jako nějakou tu část mrkví a hledal jsem jako přes ChatGPT, že prý opravdu někdy ten šok trvá, když to začne bolet, tak jsem si vzpomněl právě na tebe, když jsi říkala, že až v jednu ráno.
1: Jo, až v jednu, no, aha, až v jednu prostě. Aha. A teď mě bolí krční páteř a rameno, blbě se mě hýbá rukou a je to prostě, no, až se to rozleží, to se vždycky rozleží.
0: Takže dva dobití teda, no.
1: No, ale už ve tvém věku tu mrkev si musíš začít napařovat.
0: Za to, že jsem neřekl, že jsi zaspala, za to, že tady jsem, že jsem ti uvařil čaj, Lenko Líčková.
1: Děkuji za čaj, jsi moc milý kolega.
0: To už je v pořádku. Nechci říkat, že se ti to zanítí, ale možná budeš řešit nějaký problém. Hity, které

0: Tak dobře poslouchejte, jenom proto, abyste třeba potom, nechci říct, nelitovali, ale aby se vás něco neminulo, protože po 8 hodině máme hosty, to znamená horoskopy s dvorním astrologem Rádia Čas s Milanem Gilnerem, dneska budou jenom dvakrát.
1: No.
0: Teď pro ty, kteří jsou schopni vnímat, a potom ještě za hodinu.
1: Jo, ale zase na druhou stranu to bude takové nabité ty dvě hodiny, protože budeme hodně hrát.
0: Přesně tak, dáváme si nejenom boj o skřítku v poklad, vlastně dneska celkem 5 kol, různé zajímavé částky, ale jak říkáme, vždycky s něčím odjedete, s nějakým bonusem, poděkováním, i kdyby to nebyly zrovna ty penízky. No a v neposlední řadě máme ještě ve hře.
1: Mhm.
0: Plavu si ani nevím.
1: Jo, ano, Thermal Park Dunajská Streda, 10 vstupů, tak to taky tady ještě během rána zazní.
0: Možná, že o tom uděláme i 10 vstupů. V každém případě po 7 hodině buďte ve střehu, teď je 6.25 a Milan si bere slovo.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí, ale s mnohem vyhrocenějším prožíváním emocí. Bude tak docházet ke komunikačním přestřelkám a můžeme říkat věci, které nás pak mohou mrzet a budeme jich litovat. Dát bychom měli na svou intuici, jež by nám měla fungovat skvěle. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci pocítí možný nárůst své emoční energie. Štíři si zřejmě naordinují odpočinek či relaxaci, a rybám se vyostří intuice na maximum. Berani by se měli třikrát nadechnout, než vypustí něco z úst. Velbu bude zářit pověstná srdečnost a střelci pocítí obrovskou tvořivost a nápaditost. Býci dokonale využijí svou zabíčenost k prosazení svého. Pany by měli sbírat plody své předchozí práce a kozorozy budou čelit zkouškám a omezením. Blíženci by měli být v neustálém akčním pohybu. Váhy se budou muset vypořádat se svou chaotickou a nervózní komunikací a vodnářům se bude dařit dotahovat věci do konce. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo, vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Čas.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
15: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
16: To se ještě domluvíme.
14: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
17: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
14: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
17: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas.
6: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Lenča Radim, hity, které milujete, 10. červnový den a na našich sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu nové video, máte tam vlastně de facto detektivku. A teď je otázku, jestli s dobrým nebo špatným koncem, jak pro koho jmenuje se Pohřešovaná. Takže prosím vás, podívejte se, reakce jsou divoké, takže předpokládáme, že by zadaní jste asi pochopili. No.
1: Mimo jiné na Facebooku Rádia Čas najdete taky dnešní téma. A dneska se vás ptáme na to, co byste na sobě popřípadě vylepšili, pokud vůbec něco. Tak co, Ráďo, začni.
0: No, u doktora asi nic, ale jako párkrát jsem si snil, jako kdyby byl ten Arabelin kouzelný prsten a člověk by mohl udělat takové to tra-ta-ta-ta-ta-ta, tak asi jo. Ale už začínám, jako je to zvláštní, protože mě to provází celý život, jako nějaká tam mírná nesebeláska. Jako čím je starší, tak jako tím člověk víc toho, jako toho Ráďu bere na vědomí, no, se vším.
1: Je takhle.
0: Jo.
1: Jasně, že se moc neděje.
0: Jasně, že někde bych si dal možná jako závaží, jestli mi rozumíš, aby to stáhlo některé věci dolů nebo prodloužilo, ale...
1: Mně se líbí Boženka, ta říkala, teď už nic, za pár dnů mi bude 79 a tak budu ráda, když to ještě nějaký čas vydrží, tak jak to je.
0: No, v každém případě, kdybyste chtěli přispět přes WhatsApp, upřímností, jo, někdo, já nevím, někdo nemá rád svoje boky, někdo svoje bříško, někdo opravdu

0: No mám.
1: Máš.
0: Mám.
1: A ty máš...
0: Ne, já jako... si sama sebe ještě pamatuju za mých mladých let.
1: Ale víš, že to je to asi, mluví o tom stokrát i Eva a vlastně spousta dalších odborníků, to je prostě jakoby vlastně ta oslava toho ženství. Ta matka příroda ti asi
0: ale
1: jako
0: já
1: říká...
0: nepotřebuju slavit tolik.
1: Jo, takhle, tak co s tím děláš?
0: Jako na mě už je to až příliš velká party.
1: Takhle, my to nevidíme, naprosto ti rozumím, protože jak říkám, žiju to u sebe už a teď to prásknu 46 let a nějaké drobné a podobně, no. Takže to ale...
0: Jako zatím u mě nenastalo takové to, že je to boží úplně všechno, tak jako takové to sebepřijetí stoprocentní, tak to teda zatím jsem se k tomu nedopracovala.
1: Víš, co já ti řeknu, a teď budu trošku navážno, ale možná, že to znáš, i když ty ne, protože ty jsi normální holka, fakt, jako bez legrace. Ale já ti můžu ukázat, jak jsem vypadával a podobně. To všechno vzniklo přirozeně, jo? To, jak teď vypadám, i když jako to, ale v tom mozku se vnímáš úplně stejně.
0: To je vždycky tak.
1: V tom mozečku, jo, takže si říkám, že i kdyby mě opravili páni doktoři, jo, a vypadal bych jako, já nevím, teď, kdo nás napadá jako nějaký, jakoby idol úplně?
0: Johnny Depp.
1: No, to už má přes 60, díky, a podobně, ale fajn,
0: ale
1: okay.
0: Ale mě se líbí pořád.
1: Kdyby vypadal jako Johnny Depp, dobře, jestli se rozumíme, no. Tak jako člověk by pořád viděl toho Ráďu, víš?
0: To jako no. Kdybys vypadal jako Johnny Depp, tak já bych tě neviděla jako Ráďu.
1: Ne?
0: Ne. A myslím, že ty by ses taky tak neviděl.
1: A tak jako s tím se dá něco udělat, že to jsou nějaké ty dready, potom začnu mluvit takhle, trošku tak jako být ironičtější. Jo, vlastně to je pirát, já jsem se pletu, Johnny Depp je hrána osoba.
0: Jack Sparrow.
1: Ano, yes.
0: No, no, ale a to by tě museli hodně upravit, to myslím, že asi by nebylo úplně.
1: Nemám v plánu vypadat jako Johnny Depp.
0: No, každopádně co vy, nechali byste si něco upravit, opravit, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas je vám neustále k dispozici.
2: Jsem anděl, co tě dostal na pove. Ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: nejenom tady prostřednictvím třeba i webu cezradio.cz, ale i zprostředkovávání různých zážitků, které pro vás máme no už v dalších dnech a týdnech, protože na dveře klepe, co?
1: No Eden, trojka v Edenu.
0: Jo, globálně megaléto Rádia Čas, přesně tak, ano.
1: Jo,
0: ano,
1: takhle.
0: Ano, tam, protože tam budeme nadělovat, jedna, dvě různé, pozor, nejenom hudební, ale taky divadelní, festivalové zážitky. Co to máš s tím Edenem, co se ti honí hlavou?
1: No, protože vlastně takové trošku předpromo megaléta je Eden.
0: V Edenu budete dělat fanná, ne?
1: No, už v sobotu.
0: Tři koncerty, že celkem?
1: No, a už v sobotu 13.6.
0: No.
1: se rozeběhne v Praze v Edenu ten první koncert.
0: No, a co my s tím?
1: Co my s tím?
0: Může tak pozdě, to
1: bychom mohli zajít.
0: Já?
1: No, tak bychom mohli, oba dva bychom mohli zajít.
0: Já jsem
1: zajít.
0: V sobotu tady.
1: Jo, aha, tak to asi nemůžeš.
0: No čistě teoreticky asi po konci směny bych ještě dojel, že?
1: Já nevím, ne, já teda v sobotu taky ale nemůžu, no.
0: Aha, tak paráda. No.
1: Tak to nepůjdem. Tak to asi nepůjde, tak to my ty lístky budeme muset někomu přenechat.
0: No,
1: my je budeme muset někomu dát.
0: Ale ne tak zase jako leda z komu. Víte co, domluvíme se, buďte ve střehu v této hodině a jako pokud je to taková velká akce, tak asi by bylo dobré znát a umět dokonce i zaproudovat kousek písničky Vyfarné, ne?
1: Jedu nahoru, jedu nahoru, jedu nahoru.
0: Je to důležité, ne?
1: No, samozřejmě.
0: Tak prosím vás, potrénujte si zatím. Mm-hmm,
1: protože
0: jo?
1: Eva Farná, Eden, 13.6. sobota, dva lístky jsou právě teď na stole.

0: Tak, 6.43. Lenča, Radim, 10. červnový den, gitám hezký svátek a my se tak koukáme do světa a Lenča se usmívá a je taková dojatá a dobré věci je vždycky dobré poslat nejenom do svých očí, ale i mezi lidi, zvlášť prostřednictvím Rádia Čas.
1: Ano, my už jsme jeden příběh do světa posílali. Schválně, jestli se vzpomeneš, když ti řeknu jméno Pavel Tesárek z Loun.
0: Pravděpodobně ano, ale jinak bys tady vymýšlel a to asi není dobré v tuto chvíli, protože říká, že to bude moc hezké.
1: Ano, i my jsme posílali dál příběh právě Pavla, kterému odřekl dárce kostní dřeně.
0: Já jsem to včera viděl, jo, přesně tak, protože jsme vyhlašovali, že vlastně byl nábor i v Avion Shopping Parku před pár týdny.
1: Ano.
0: Tehdy na poslední chvíli, protože tehdy šlo opravdu doslova o 2 měsíce, jak se říká, života.
1: Přesně tak.
0: A ono se zadařilo, že?
1: No ano, Pavel teda využil dárcovství svého tatínka, takže tam to dopadlo dobře, že šlo darovat ještě potom ve finále v rodině. Každopádně díky té obrovské vlně solidarity získal registr dárců kostní dřeně tisíce nových dobrovolníků a naději pro ty, kteří čekají na vhodné dárce. On Pavel totiž to zdůvodňoval tím, že tam už opravdu hrál roli velký čas, takže nemohl čekat.
0: A tam je to hodně o testování, tak jako co ano. Si budem, že jo, a podobně, takže to nakonec zacvaklo. Jenom připomínáme, ten příběh se rozjel hlavně kvůli tomu, že dárce už byl, ale ano. Na poslední chvíli prostě si to rozmyslel z různých důvodů, které se nemusí vysvětlovat, ale prostě
1: odstoupil.
0: Tak mu život dopřál ještě jednu šanci a de facto my prostřednictvím ní taky. Tak to jsme rádi.
1: No, takže to jsou takové ty dobré příběhy a jsme velmi rádi. Jinak, ale samozřejmě ten dárcovský rejstřík není uzavřen, takže pokud je vám 18 až 35 let, máte váhu nad 50 kg a jste v dobré kondici a zdraví, tak neustále se můžete registrovat na registr.kostnidřeň.cz.
0: Přesně právě tak na těch webovkách kostnidřeň.cz se dozvíte všechno podstatné i příběhy ostatních, takže pošlete to dál a já mám takový pocit, že my vás za to, jak jste úžasní, trošku odměníme.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
0: Tu odměnu už jsme naznačili a je to velký dárek, nicméně klepe doslova na dveře, takže bylo by dobré za prvé mít čas v sobotu 13. června a umět si zajet do Prahy. Fakt číslo 1. Fakt číslo 2.
1: Eva Farná odstartovává trojku v Edenu právě sobotním koncertem a 2 lístky máme tady a dáme vám je za to, když se dovoláte 6. v pořadí a
0: zaspíváte nám kousek písničky Evy Farné jako velký fanoušek, protože na ten koncert nejdou lidi, kteří nemají rádi. Jste fanoušci, zaspívejte kousek písničky, nechceme žádné repy a podobně, prostě ať víme, že máte opravdu přehled.
1: Ano, protože v tom kotli zpívat budete,
0: no,
1: takže
0: právě,
1: je potřeba si to natrénovat.
0: Nechceme žádné lidičky, kteří to dostanou od nás a prodají na sociálních sítích, my chceme fanoušky, kteří budou přímo v kotli. 6. v pořadí 7766 12 800 a pravidlo jste slyšeli.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. salát. A soli čelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Vstupenky na Megáč zatím v předprodeji, kdo ví, možná i v dalších týdnech v rámci Megaléta na Rádio Čas, ale jeden dáreček už pro vás máme, ale to už si teď jakoby odmoderujete vy, co vy na to. Takže Lenča radím a na lince Rádia Čas, kdo pak jako šestý v pořadí?
2: Dobré ráno, Lenčo, dobré ráno, radíme, tady Lukáš.
3: No dobré ráno, Lukáši.
1: Zdravíme, Luky, co pro vás můžeme udělat?
2: No, já bych po vás chtěl lístky nebo farnou za zpívání.
1: Dokonce.
3: No tak to by chtěli všichni, že?
1: Mimochodem to 13. jsme zmiňovali. Vy jste měl v plánu co? Protože určitě něco jste v plánu měl na sobotu, že jo?
2: No, klidný den, ale to si myslím, že návě farné taky může být a nemusí.
1: To teda myslím, že nemusí. To jako sedět a usnout si tam asi ne. No tak, ne. Tak proto něco udělejte teda, no.
2: Dobře. Tak. Dáme takovou k dnešnímu tématu.
3: No.
1: Ano.
3: Jo, moje oblíbená, moje nejoblíbenější, že jo?
1: Ne, to bude ta druhá.
3: Aha.
2: S vozíkem projíždím labirinteska, hledám svý XXL, všude jen SK, a my jim tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost.
1: Moje máma mi říkala, se malička. Moje máma mi říkala...
3: Ne, ne, ne, to je dobrý ještě, mně se to líbí.
2: Celička. Krásná si celička, I když doma mě chválí, tak námi mě nevzali. Čertové, vždyť můj život je sladký jak bombary.
3: Wow, pecka, za mě pecka. Akorát teda musím říct, že ty lístky vám asi nedáme, protože vy je vůbec nepotřebujete.
2: To nás asi, jo, jako.
3: Vy se to odspíváte sám?
1: Tak tady už oficiálně, jo, 3, 2, 1, teď. Je to doma, Luky, je to doma, je to vybojované, je to vydřené. Mimochodem zastavil jste na to, jo, protože slyšíme, že jste v autě.
2: Ano, ano, zastavil jste na to. Na dálnici v odstavném pruhu.
1: Aby se páni policisté nedivili, co se to tam děje. V každém případě, kdo bude ten druhý nebo ta druhá, kdo s vámi vyrazí?
2: Hele, buď partnerka nebo sestra, ale já nevím, protože je to tak jako narychlo vymyšlené.
1: Jasně, a vy jste plánoval přece jenom klidný den, že jo?
2: No, jasně.
3: No, takže uvidíte, každopádně užijte si Evu Farnou v Edenu už v sobotu 13.6. Dva lístky jsou vaše. No a když nám pošlete třeba fotku, jak se vám to líbilo na náš WhatsApp, tak budeme moc rádi.
2: Dobře, super.
1: Luky, šťastnou cestu a vlastně jak dneska, tak v sobotu, rozumíme si.
2: Ano, děkuju.
1: Mějte se krásně. Evi řekneme, je, pardon, vidíš Evi?
3: No, jasně.
1: To je přesně to myšlení. Řekneme ještě něco závěrem?
3: No, chceš to naprášit?
1: No, řekneme takhle, poslouchejte až do konce týdne Rádio Čas.
3: Tak, hodně se vám to bude hodit.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, pokud byste se chtěli vyjádřit nebo nám cokoliv říct, ale ideální k dnešnímu tématu, a ta otázka je...
1: Jestli byste si nechali na sobě něco upravit.
0: Gabča nám píše, plastika hotová, kila dole, sen splněn, teď už zbývá vylepšit jenom trpělivost s lidmi, co místo mozku mají kostku. Ten zbytek, co na mě zbyl, je schválený rodinný standard na mazlení, jo? Gabka napsala.
1: Wow, jo, tak to je hodně od podlahy.
0: A už ví svoje, já si teda myslím, že asi pravděpodobně jako se změnila výrazně a možná někteří mají komentáře, víš, jakože na sebe sáhla. Takhle jsem to pochopila podobně. Nicméně máme tady dvě otázky, Lení, a na to bychom, já bych určitě chtěl odpovědět. První od Péti. Čauky mňauky, Rádio Lenčo. Ach jo, co je...
1: Já mávám jako čauky mňauky.
0: Nevím, jestli budeš mávat brzy dlouho ještě. Nevím, proč vždycky berete až 4. nebo 5. a podobně. Já se dovolala na Dunajskou středu a Ráďa říká, zkoušejte. Nebo.
1: Ano.
0: Jo? A přišel ještě jeden a ten je tady. Dobrý den, mimochodem, jinak vás mám moc ráda, ale tohle mě mrzí. Chtěla jsem se zeptat, že vyhlášená soutěž, já se dovolám, tak proč mi řeknete něco a položíte? Tohle není přece podle pravidel a není to poprvé. Prosím o vysvětlení, velmi rádi vysvětlíme.
1: A moc máváme a objímáme a my to říkáme i v těch vstupech, že 4. nebo 5. v pořadí, že je potřeba se takto dovolat.
0: To je to pravidlo právě.
1: Ale můžeme říct, proč to děláme.
0: No jasně, že jo.
1: No, důležité je, nebo my chceme, aby ty lístky vyhrávali opravdoví fanoušci a ti, kteří je skutečně chtějí. A občas se nám stává, že nám to vychytávají a volají lidé, kteří s tím nemají úplně ty nejlepší záměry.
0: No oni většinou totiž mají už automaticky zmáčknuté tlačítko na vymačkávání a podobně, a dokonce několik víc tlačítek a podobně, takže takhle se posunuje ta pravděpodobnost, že získáte ten lístek právě vy, Péťo, nebo vy další tázající a tak podobně. A je lepší vám říct, ne, zkoušejte dál, ať víte, že to opravdu bereme a počítáme.
1: Ano, a počítáme to pořadí, aby vlastně měli šanci opravdu ti, kteří si to zaslouží.
0: Takže o tom to je a vždycky na začátku soutěže říkáme to po pořadí, takže ne,
1: takže
0: volejte.
1: Takže když se ozve Ráďa, že to vezme, a ozve se zkoušejte, tak to znamená, že jste se ještě nedovolali v tom správném pořadí.
0: Protože upřímně, kdyby vám to někdo položil a jenom bychom vás vypípávali, tak to nezní asi dobře, ne?
1: No, takže tak. Takže je to opravdu pro vás a chceme, aby se na ty koncerty dostali ty největší fanoušci, takže taková jsou pravidla.
0: Chápeme tu brblačku, naprosto vám rozumíme, ale jestli jste nás poslouchali dobře, tak Lenča doporučila poslouchat až do konce týdne, jako ještě pořádně, zvlášť co se týče fenoménu Eva Farna.
1: Ano, ale víc mě to dneska nejde.
0: Máš německou kněžnu, v pořádku?
1: Já dneska opravdu...
0: Papala? Takhle jste tam kousek. A mimochodem, měli bychom mít papala.
1: Eva Farna?
0: Měli bychom mít papala.
1: Papala.
0: Já mám kaficko by si chtěl dát a přidáš kašičku s malinkáma, takže to psali s fotíčkou a dobře bude na světě. Čerstvé zprávy s Kristýnkou.
2: Slunce jede na plnou playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Mega léto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Tak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku místku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Přibývá veřejných dobíjecích stanic. Ostrava vyměňuje stará hasičská auta. Zlínský kraj podpoří rozvoj cykloturistiky. Pohodové ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic. Už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení. Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akce schopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně hodně postrčí dopředu.
1: Zlínský kraj letos podpoří rozvoj cykloturistiky, a to částkou 20,5 milionů korun. Peníze zamíří na výstavbu nových cyklostezek, opravy lávek i přípravu dalších projektů napříč regionem. Kraj chce díky investicím zlepšit bezpečnost cyklistů, podpořit turistický ruch a rozšířit síť cyklotras pro každodenní dopravu i volný čas.
0: Rádio Čas Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková zahájila travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Zarazuavou z Mexika. Další Češka Sára Bejlek naopak v prvním kole vypadla. Jastremské z Ukrajiny 6. na

0: Nádech a potom polknutí sliny, tak.
1: Tomu říkám velké a úžasné antré další hodiny. Dobré ráno, Moravu na Rádiu Čas 7.04.
0: Tak, teď jsme tady dostali velmi, jako velmi živočišnou fotku, v každém případě to je život sám, jenom si ji prohlídni a no. Já potom přečtu teda ten výsledek, jo. Nejdřív to vypadalo jako tady úraz.
1: Křečové žily.
0: Přesně tak. Zrovna jsem podstoupila operaci křečových žil, řeším to pořád. Neřešitelné, ale alespoň u mě už sedmá operace. Mimochodem, sestřenka taky teď zmiňovala podobnou zkušenost, tak to je Šárka, protože dneska s Lenčou sondujeme, jestli je něco na sobě, tedy na té fyzické stránce, co byste na sobě třeba i s pomocí odborníka vylepšili, nebo už jste spokojení tak, jak jste.
1: A pište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 7766 12 800.
0: Tak hezký nový den a hity, které milujete k snídani. Dobrou chuť!

0: co všichni známe, takovou tu hamletovskou otázku být či nebýt, tak na Rádiu Čas říkáme dá či nedá skřítek ze svého pokladu nějaké peníze.
1: Ano, čeká nás skřítku v poklad, no a v téhle hodince budeme hodně, hodně štědří.
0: Mhm.
1: Myslím na počet her.
0: Tak. Tak, přesně tak. Jo, všeobecně, ano, přesně tak. Jinak v rámci skřítka za den celkem 5 her, takže pořadové číslo 1 je připraveno, telefonní číslo znáte, 77 66 12 800.
1: Dovolejte se jako třetí v pořadí.
0: Ano, připomínáme, třetího v pořadí budeme brát. No a k tomu...
1: Ne,
0: já jsem málem řekl k tomu jednoduchá otázka. Žádná otázka.
1: Ne.
0: To už opravdu bude jen a pouze na vaší odvaze a takové touze riskovat a otvírat ty boxíky.
1: Ano, přesně, budete otvírat boxíky a kdyby náhodou to nevyšlo, tak to vůbec nevadí, protože tady pro vás máme i tak malý dárek.
0: Ano, nikdo neodchází s prázdnou, ještě jednou 77 66 12 800, volejte právě teď. Dobré ráno, Moravo.

0: A je to dobrý.
1: Měli jste to dvouhlasně, přesně tak. Je to nakažlivá melodie. Otvírá se skřítku v poklad, uvidíme, jak moc nebo jak málo. Lenče, radím, kdo volá. Krásné ráno.
2: Ahoj, tady Eva.
1: Evi, pozdravení. Slyšíme tak, jako že jste venku, nebo někde jako v terénu?
2: Jedu v autě, ano, přesně tak.
0: Aha, a odkud kam?
2: Jdu z Poruby do Vítkovic.
1: Takže ostravská jízda s otvíráním jednotlivých boxíků v rámci skřítkova pokladu. Tak víte co, ať to nezdržujeme, hlavně vás za volantem. Jdeme otevřít první?
2: Dobře, no, tak to zkusme.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Stovka tam určitě je, co dál?
2: No, tak zkusme dál.
3: 200.
0: Jú.
1: I 200.
2: Pecka, to už se mi líbí. Když by to tak šlo dál.
0: Tak zkuste.
2: Tak jo, tak já zkusím.
3: 300.
1: I 300 tam je? Co s tím uděláme?
0: A mně se líbí, jak Evička, ona se jako rozjíždí pomaličku, ale je to čím dál větší nadšení, tak zkusíte ještě.
1: Prosím vás, jenom s každou další stovkou nepřidávejte jako stovku na tom, jo? Na plynu nebo něco.
2: Jo. No. Tak víte co, já to ještě zkusím.
3: 400.
1: Dobře děláte.
0: Tak co ještě?
2: No a teďka jako záleží, jestli by tam ta stovka ještě byla, protože ten start, jako co si říká, že bych to nechala na tu pětistovku, takže zkusím.
3: 500.
0: Juhu.
2: Pecka, jo.
0: Tak, vypadá, že skřítek v dobré náladě dneska.
2: Jako jo, to je takové nějaké znamení, že bych to měla zkusit ještě jedno.
1: To už říkalo lidi, ale tak jako co?
2: Ano.
1: Co? Jo?
2: Tak zkusíme.
3: 600.
0: Wow.
2: Dobře, super, končím, hej, jo, byste skvělí.
1: Ale všimla jsi zlení, jakože zatím takový náš ranní průměr je 600 a dál nikdo nejde?
0: Ale Evičko, nechcete to prokopnout, že byste šla dál?
2: Dobré, tak já to zkusím, hej, jo.
1: Já vám dám potom adresu.
2: Pozitivní.
1: Já vám dám potom adresu Lenči, jo, naší motivátorky, kdyby něco.
2: Jo, jo, aha. Ne.
1: 700. Jo,
2: tak jo, tak už to stačí.
1: To je divná částka, ne, 700.
0: Ale to jste říkala i minule, že to stačí.
2: Já vím, ale ty.
1: Vy započujete, jako... že započujete teď?
2: Ano, teďka započuju.
1: Tak započte a řeknete dál, nebo stop, nebo co?
2: Stop, jo.
1: Fakt?
2: Dobře, jo, asi jo.
1: Tak tedy, kolik je to bylo?
0: 700.
1: Já už jsem málo řekl 800, ne,
0: ale, dobře, 700. Ale teď jste mohla využít příležitosti a říct 1500 to bylo.
2: Ráda by to doplatil, je mi to jasné.
1: Není z čeho, vysoké datum, opravdu, věřte mi, není z čeho. V každém případě vy k tomu ještě získáváte dárkový balíček od Investony, takže neodcházíte s prázdnou na druhou, užijte si to a velká gratulace.
2: Je, děkuji moc krát, mějte se krásně, nashledanou.
1: Šťastnou cestu.
2: Děkuji.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Moc děkujeme za vaši otevřenost. Na Rádio Čas nám dneska svěřujete, co byste na sobě případně nechali vylepšit, nebo máte třeba v plánu vylepšit po tělesné stránce. Barbara hlásí, radíme Lenko, já bych potřebovala 10 kilo přibrat. Vážím 45 a ne přibrat, přeju pěkný upršený den. Ono se zdá jako, že to je na závist, ale měli jsme kdysi kolegu, který přesně tak byl nítěnka a... Ten opravdu žral. A nic, no.
1: Ale to je vždycky tak, že kdybychom to dali dohromady, tady s posluchačkou, tak to by bylo úplně ideální.
0: Ano, zlatá střední cesta tak, a podobně.
1: Já bych jí dala, ona by mi vzala a bylo by to úplně zalité sluncem.
0: A člověk by se stejně pořád vnímal v hlavě stejně, takže... Takže jsme si řekli. 7 hodin 20 minut, nejvyšší čas na čerstvé horoskopy. Ještě jednou připomínáme, po 8 hodině vzácní hosté ve studiu Rádia Čas. Takže Milan, teď pro tuto chvíli naposledy, seběhněte se všichni, pojďme na věc.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí, ale s mnohem vyhrocenějším prožíváním emocí. Bude tak docházet ke komunikačním přestřelkám a můžeme říkat věci, které nás pak mohou mrzet a budeme jich litovat. Dát bychom měli na svou intuici, jež by nám měla fungovat skvěle. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci pocítí možný nárůst své emoční energie. Štíři si zřejmě naordinují odpočinek či relaxaci a rybám se vyostří intuice na maximum. Berani by se měli třikrát nadechnout, než vypustí něco z úst. Velbu bude zářit pověstná srdečnost a střelci pocítí obrovskou tvořivost a nápaditost. Býci dokonale využijí svou zabíčenost k prosazení svého. Pany by měly sbírat plody své předchozí práce a kozorozy budou čelit zkouškám a omezením. Blíženci by měli být v neustálém akčním pohybu. Váhy se budou muset vypořádat se svou chaotickou a nervózní komunikací a vodnářům se bude dařit dotahovat věci do konce. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Radim Alejka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
4: Rádiu Čas.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
6: Proč ve dvou, když můžeme ve třech? Moto pro tuto chvíli na Rádio Čas za 7:45, 10. červnový den. A takovým tím naším sluníčkem v deštivé obloze je, kromě Lenči, i Kristýnka Kubánková.
7: Ty si šplháš.
6: Co?
7: Ráďa, si šplhá, vidíš to?
8: Šplhá, já jsem se úplně teďka rozzářila. Mě dobře, to udělalo úplně krásný
6: mluvám,
8: den.
6: Nemáte pravdu. 7:26, ranní program Rádia Čas. Za Dobré ráno Moravo, Lenka Líšková, radím sobě Slabenář a přišla i Kristýnka. No, tak co ti vyhovuje víc?
8: Ale když jsem řekla, že jsem se rozzářila, že to bylo šplhání, moc hezké.
6: Jako já vždycky se snažím tak jako vás, tak jako uvést do atmosféry.
7: Naše slunce v tomto deštivém dni.
6: Ne, tak a proba, vždyť se usmívá.
8: Bylo to krásné, ano.
6: A mimochodem, a to vidím jenom půlku.
8: A i ta půlka stojí za to.
7: A i ta půlka září.
6: Za tebe mluví oči hodně, takže co si budem povídat, jo?
8: Jsem se dneska dobře vyspala.
7: No, dneska máme takovou otázku. Co?
8: No, tak to řekni
6: ne.
8: Rádio.
6: Ne, zas ty moje fóry.
7: No, tak
8: Rádio, řekni to.
6: Nebore. No, ježišmarja, dobře, fajn. Pardon.
7: Já jsem to asi nepochopila.
6: Dobře, tak jo, tak otázku pro dnešek.
8: To jsem vůbec
7: nepochopila. Že ses dobře vyspala.
8: No,
7: Pane Bore. Co to znamená?
6: Prosím, já
7: ne, my to chceme vědět.
8: Hned teď.
6: Já jsem zaměnil písmenko, tak jsem se ptal, co z toho. Prosím vás, téma dnešního dne.
8: Jo, tak. Ale trvalo nám to.
6: Bože můj.
7: To bude zajímavé, víš, nevíš. No, máme dneska takové téma dne, které se tě v podstatě netýká. Ano, protože není co. Ale kdyby náhodou třeba to bylo jako řasa, nebo jeden vytržený chloupek obočí.
6: Teď ona, prosím tě, umetá cestičku.
8: Já vůbec.
6: Změnila bys fyzicky na sobě něco, nebo ne?
7: Dneska téma.
8: Jako jo, jsou nějaké věci.
6: Jo?
8: Jo.
6: Máme takovou teorii. Pokud tě něco do budoucna takového čeká, myslíš, protože jsme se shodli na tom, že když se člověk změní fyzicky, takže se pořád bude vnímat stejně, jakože pořád má v hlavě takový ten svůj starý předobal a říká si, jako jsem to vůbec já, nebo stejně, protože já se třeba na fotkách takhle hrbím a nedej bože, jestli znáte, nejhorší trauma jsou kabinky zkoušecí. Mm-hmm. Zvláště takové ty obložené všemi skly, protože já toho člověka vůbec neznám, kterého občas vidím zezadu.
7: Ale ty kabinky jsou horší v tom, že nemůžeš zatáhnout ten závěs někde úplně.
6: To je něco hrozné.
7: Máš tam pořád tu džuru.
8: No. No, já se tomu snažím vždycky jako vyhnout.
7: No,
6: takže tak, takže něco, jo?
8: Já vlastně vůbec nevím, kde jsme skončili.
7: Já taky ne, neptali jsme se na něco.
6: Ty jsi řekla, že bys něco změnila.
8: Jo, něco, ano, jsou věci, které, do kterých bych šla a tak, no.
6: Dobře, tak uvidíme, když tak můžeme zbilancovat do roka a do dne, řekněme. A holky, pojďme se teď oknout do kalendáře, uděláme se takový hezký čas, co?
8: Pojďme na to.
1: Dobré ráno, Moravo.
9: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
6: V roce 1947 automobilka Saab oficiálně představila svůj první vůz, z které země původně pochází.
7: Tak
8: třeba Francie nebo Nizozemí?
6: Mám pro vás nápovědu v podobě Indicí.
7: Mě napadlo Německo.
6: Ace of Base, Roxette nebo ABBA?
7: Počkej.
8: Švédsko.
6: Původně ze Švédska, potom se to nějak prodávalo dál, ale švédská automobilka.
7: Aha.
6: Tento den byl vyhlášen krnošky.
8: Krnošky?
6: Rozumíme si?
7: Ale to my máme dneska celý den, ano, nebo celé ráno.
6: Lenča má německou chaběnku.
7: Ano, já chaběnka.
6: Ano, přesně tak. A já zkracuju teda. Takže tento den byl vyhlášen Krkonošský národní park. V kterém roce to bylo, ptám se, a teď zase podle indicí, jo, pokud to nevíte.
8: No to nevíme. Ne,
6: tak byl to rok, kdy se do vesmíru podívala i první žena, Valentína Těrškovová, nic, jo.
7: Je to, máš to něco s válkou?
6: No mám. Narodila se Bára Basiková.
7: Jo, tak to není ten 45.
6: Byl spáchán atentát na Kennedyho.
7: Mhm. 60 něco.
6: A svět si připomínal 18 let od konce druhé světové války.
7: Počkejte, že 45 plus 18 63.
6: Ano, děvčata, věděli jste to. A zase ty čarodějnice, stejně jako loni v tento čas, pokud se nepletu, připomínám první obětě čarodějnických procesů v Americe. Procestů pro změnu.
8: Procestů.
6: V roce 1692, s kterým městem jsou nejčastěji spojovány?
8: Salerm.
6: Už to šlo, že do hlavy po tom roce, přesně tak. Takové krásné nápovědy jsem měl. No.
7: Řekni nápovědy.
6: Havras, Pár, Moždířov, Metlojes nebo Salem.
7: Ale to jsou krásné nápovědy. Mm-hmm.
6: A zase by to zase udělalo voli, že jo? Protože by každému došlo, že Salem. Ne?
7: Ne, krásné nápovědy.
6: Dobře. V roce 1909 použila britská loď Slavonia poprvé nouzový signál SOS, který se v Morzovce zapisuje...
7: Sekira, ona, špán, sekira, takže tři tečky, tři čárky, tři tečky.
6: Tam nebudu dávat ani nápovědy, protože bych se spletl. A mimochodem jenom připomínám všem, neznamená to slavné, jak se říká Save Our Souls, jo, to je fáma, jo. No a dneska, počkejte.
7: A co to teda vlastně znamená?
6: To je tam strašná dlouhá story kolem toho.
7: Aha, dobře, jo? Tak nevadí.
6: Protože takhle prý to upozornilo na sebe i ta kombinace těch teček a čárek a podobně.
7: Aha, jo. Mm-hmm.
6: Dneska by oslavil 68 let pan herec a ve své době i skvělý dabér. Dneska už jenom vzpomínáme, jméno prosím.
10: Zítra prostě zazvoníme zvonečkem.
11: To chci zvonit pro každou hloupost.
10: Malý starosti jsou taky starosti. A my nemusíme mít vůbec žádný starosti.
8: Odkud je ta ukázka?
6: Sarabeli.
8: Takže je to pan
7: Dlouhý.
6: Který?
7: Vladimír.
6: Skvělé, přesně tak. Já jsem si říkal, že vám i ta ukázka nepomůže.
7: Ale
6: a mám
7: toho
6: tady...
7: jsem měla teda hodně ráda. Mm-hmm. Hodně ráda.
6: Jedna taková hravá. V kalendáři je i zmínka starých vodních hodin. Říká se jim klepsydra. Ptal jsem se na ně i v loni. Mám pocit, že to byla i stejná sestava, holky. To si pamatuju. A mě by jenom zajímalo, jak vypadá, nebo co znázorňuje japonská vlajka.
8: To je kolečko, ne?
7: Červené, na bílé,
8: na bílé ploše.
6: A je to doma.
7: Já myslela, že se ptáš, co to znamená, tak to bych nevěděla, že jo?
6: Mimochodem, ano, má to různé významy, pokud se nepletu, ta bílá plocha je čistota, poctivost a ta červená náruživost, nadšení a samozřejmě symbol slunce. Tak, mm-hmm. Takže tak.
7: Wow, mm-hmm. Tak jo.
8: Děkujem.
6: Máme děkujeme. Hotovo. Mě taky bylo ctí, zítra je čtvrtek a to se ptá Lenča. Kristýnko, krásný den.
8: Vám taky děkuji.
6: Ty naše sluníčko.

0: Tak jestli je libo nějakou korunku prostřednictvím rádia Čas, možná bychom s tím něco mohli udělat. Za prvé, pokud jako nemáte rádi krátkodobé záležitosti jménem třeba skýtku v poklad a rádi byste mysleli na zadní kolečka do budoucna, tak doporučujeme poslouchat rádio Čas a mám pocit, že i koukat na náš stream na Facebooku rádia Čas po 8. hodině, protože tam nazbíráte informací, možná i bednář něco pochytí.
1: Já taky se na to těším, protože se budeme bavit právě o investování.
0: Ale pozor, o investování tak, jako že to budeme rozumět i my dva.
1: Ano. Tak. A abyste měli co investovat, no tak my vám ty peníze dáme, že?
0: Tak přesně tak, to je ta příjemná krátkodobá záležitost. Tento týden soutěž, ze které nikdo neodchází s prázdnou, to znamená skřítku v poklad, pořadové číslo 2, tedy druhé kolo pro tuto chvíli, Lenčo, určuješ si pořadí.
1: Dovolíte se čtvrtí v pořadí a můžete si otevřít boxíků, kolik jen budete chtít.
0: 776612800 právě teď.

0: Ráďa se takhle vždycky zpívá, když jde o peníze a že jdeme hrát o peníze. Kdo si bude zpívat s námi? Kdo pak je na telefonu? Krásné ráno.
1: Krásné ráno, u telefonu Simona.
2: Simonko, od té chvíle, kdy jsme zvedli sluchátko, nezměnila jste prostor z auta na pracoviště?
1: Ne, já jsem na pracovišti
2: a běžela,
1: musela jsem utíkat, no. Ano.
2: Já si říkala.
1: Ať dobře slyším.
2: Dobře, tak slyšíte dobře?
1: Ano, teď jo.
2: Víte asi všechno podstatné, chcete si tedy zahrát a zkusit jakoby, nějak jako dobít ten skřítku v poklad?
1: Zkusíme štěstí. Dobře.
2: Takže jdeme otvírat první boxík?
1: Dobře.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak Simonko, ano? Půjdeme dál? Nebo?
2: Režírujte ano, si to ne. Sama, no.
1: Půjdeme dál.
3: 200.
1: Pustíme.
3: 300.
1: Pustíme.
3: 400.
0: To je napínavé, jak Šandy, že?
1: To je napínavé.
2: Někdy je lepší, když to nic neříkáme, to je větší drámo, že no. Se to vlastně odehrává jenom ve vaší hlavě, no.
1: No, tak zkusím ještě jednou.
3: 500.
2: Máme zakulaceno.
1: Mhm, asi jo, ukončíme.
2: Na 500 končíte, jo?
1: Jo.
2: Dobře, Simonko. Dobře,
0: tak
2: jo, 500 je tam a nejenom 500, ale taky dárkový balíček od Investony. Mimochodem dvají zástupci budou už za chvíli i hostem nebo hosty ve studiu Rádia Čas. Takže máte takový komplexní jako finanční balíček a co si s ním uděláte? O, jak je libo.
1: Dobře, moc krát děkuju.
2: Rádo se, naschranu, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kámen a zahrada.
8: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
9: Já, tu se stavte!
8: Těšíme se na vás
7: v Kámen a zahrada.
8: V areálu stavebniny Janík.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostup

0: Tak co pak uděláme se svou tělesnou schránkou? Tedy pokud vůbec něco, ptáme se na Rádio Čas s Lenčou a Radimem, krásné ráno. Nenáme opravdu, jestli byste na sobě čistě teoreticky něco změnili po fyzické stránce. Leni, co Facebook Rádia Čas? Je někdo upřímný?
1: Krásné zprávy tady jsou. Majka píše, hlavně když ráno vstanu a podívám se do zrcadla, tak by měnila hned. Ale ne, neměnila bych nic, máme se mít rádi takový, jací jsme. Ale když to člověku dodá sebevědomí, tak proč ne? Hlavně, že jsme zdraví. No a Pavlínka k tomu přidává, když bych si nechala změnit, tak něco, tak poznal by mě pak můj manžel a zůstal by se mnou? To je otázka. Tohle radši riskovat nebudu, když už jsme spolu tak dlouho a jsem, jaká jsem.
0: To mi připomnělo jednu tu slavnou kauzu, jak jsou ty radikální proměny, v televizi populární extrémní proměny se to jmenuje. A ta minulá série, jeden pán tady výrazně zhubnul, celou dobu ho ta životní partnerka podporovala. No a potom si jako připadal, že ona ho není hodná, začal hledat novou, odešel od ní. Takže, takže dobrá poznámka. No nicméně, pokud máte pocit, že to je jenom nějaké to kilíčko, které byste čistě teoreticky mohli někde vyplavat, jo, a ještě třeba v teplé vodě, tak možná, že bychom měli tip s Lenčou.
1: No, mohli byste se zajet třeba do Thermal Parku, do Dunajské Stredy, tady k našim sousedům, bratrům Slovákům.
0: A ty říkáš takhle, my máme centrálu v Ostravě a z Ostravy to je podobné jako výlet třeba do Prahy, že jo? Plus no, minus, no. Ještě možná kratší cestou, protože to je autem.
1: Je to autem tak 3,5 hodinky, takže je to naprosto skvělé místo, kde si můžete třeba užít i víkend nebo nějaké to ubytování na díl. Jsou tam i restaurace, bazény, wellness, spousta zážitků.
0: Takže naši milí, máme pro vás permanentku na celkem 10 vstupů, kdybyste si to chtěli užít a třeba prodloužit i s víkendem, to záleží na vás. Telefonní číslo 77 66 12 800, pátý nebo pátá v pořadí, a zůstáváme u plaveckých stylů?
1: Ano, dobře. Zůstáváme. Zatím máme dvakrát prsa, tak se těšíme, co nám řeknete dál.
0: Ještě to nebyl žádný utopenec, jo, jakože by šel rovnou ke dnu, takže volejte právě teď.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: Nenechte se rušit, no, tak možná trošku jo, ale ono je to pro dobrou věc. Lenča Radim, Radio Čas a do třetice na naší lince kdopak. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Petra.
0: Peťo, zdravíme vás. Cože nám voláte? My vás rádi slyšíme, každého posluchače, ale vždycky máte nějaký důvod, ne?
1: Jo, rozdáváte 10 vstupů do Dunajské středy.
2: Ano, do termoparku.
0: Přesně tak, tak přesně řečeno jednu permanentku, která tohleto obsahuje, 10 vstupů, když tak doporučujeme všem i termalpark.sk, protože těch lákadel v rámci toho vstupu je tam opravdu hodně. A cože vy tak veselé vlastně, jako plavete ráda, nebo byste to pro někoho měla, kdyby to klaplo?
1: Ne, já Dunajskou středu s přítelem a s dcerou milujeme.
0: Wow. Prostě. Ježiš, to jsme rádi, když takhle zaklapne vždycky. A víte, co ještě chceme vědět?
1: Ano, já jsem takový těžký plavec, jako a i když jsem byla malá, tak jsem nedostala takový to mokrý vysvědčení, že jsem měla želovičku a já jsem prsa.
2: Tak to máme třetí prsa.
0: Máme zatím třetí prsa, mimochodem u nás se to dělalo na 7 skupin v plavání na základce a já byla skupina číslo 6, nebojí se vody. Jestli si rozumíme, jo. Takže tak, no.
2: A já se ještě zeptám, když vy jste taková faninka Dunajské středy a termalparku, tak co vás tam nejvíc baví, co se vám tam nejvíc líbí?
1: Jako většinou asi vždycky tam jdem s dcerou na ty paddleboardy.
2: Jo. Jasně.
0: Jsou součástí nabídky, přesně tak. Tak potom jenom vychytat dobré počasí, ale ať už si to uděláte v rámci prodlouženého víkendu, nebo si tam dopřejete delší čas, rozhodně máme co nabídnout a vy máte ten příjemný start. Takže rádi jsme vás slyšeli, brzy se ozveme a hlavně nejděte ke dnu. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
3: Dobré ráno, Moravo! Vám přeje Termalpark Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.termalpark.sk.
4: Dobré ráno, Moravo! Dobré ráno, Moravo!
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
10: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
11: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Veveří, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přibývá nehod na elektrokolech. V Ostravě vzniká nový divadelní prostor. Brožnov pod Radoštěm opravuje místní polikliniku. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku výrazně přibývá nehod na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. Ale letos už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let, kteří jsou také nejčastějšími oběťmi smrtelných nehod. Policie tak před začátkem hlavní cyklistické sezóny vyzývá k opatrnosti.
1: Morava aktuálně.
0: Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. V Rožnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a čeho se týká, tak to nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
1: Rádio Čas, sport.
0: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce tak obsadili druhé místo. Znamená to, že je čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů. Dnes očekáváme zataženo, přidá se déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Lenča Radim, Radio Čas, hity, které milujete, přesný čas vždycky. No,
1: máme to dneska. Ale my to dneska máme celé ráno.
0: Ano, opravdu. Dneska to má, my tomu říkáme německá hraběnka.
1: Ano. Ano,
0: přesně tak. Takže přesně.
1: Ale německá hraběnka je zase dost za vodou, co se týká financí.
0: No.
1: A právě o financích a investování to dnes ráno, 5 minut po 8 hodině raní bude, protože našimi milými hosty jsou Petr Jurčák, account manager ze společnosti Investona, a taky pan Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom z Investony. Takže pánové, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
0: Dobrý den, Vojto, pletou vám často příjmení, jako jestli Olbrecht a spol?
2: Pletou přesně tak, i některé ulice a potenciální nové zastávky metra D.
0: To my jsme tak vycvičení u našich posluchačů, takže víme, takže. No tak to bylo antré. Jak se vám stávalo do nového dne? Vypadáte hodně chile, takže...
3: Standardní obchodní den, jako každý jiný.
0: Jenom se zeptám, po té, co si budem povídat, tak je možné, že na konci tohoto dne, jako já budu o něco bohatší, minimálně o nějaké informaci, jak by mohlo být bohatší, dejme tomu v řádu týdnu nebo měsíců, je to tak?
2: To je přesně ta věc, kterou bychom s vámi rádi probrali, my bychom se s vámi rádi pobavili o tom, jestli investování dává smysl, my si pevně myslíme, že má, a právě jak se do toho pustit, když třeba s investicemi ještě žádnou zkušenost nemáte.
1: No tak já hned bych začala, jo, osobně, jo. Já mám ten spořící účet, jo, a tam mám nějaké finance a trošku se bojím cokoliv dalšího podnikat. Tak jak byste mě navnadili, abych začala investovat, nebo jaké výhody pro mě ty investice třeba můžou mít a co to vůbec obnáší?
2: Za mě je super, že jste začala. Máte spořící účet, spoření je super a v tom jako Češi jsme celkově velmi dobří. My nemáme hodně dluhu a máme spoření. Spoření je super jako finanční polštář. Zároveň znáte přísloví, kdo spoří, má za 3?
1: Jo. Tak to se mi ještě nestalo na tom účtu teda, ale...
0: Já tam mám za rok tak 26 korun navíc, takže...
2: A přesně tak, přesně, kvůli inflaci tady toto vůbec neplatí. Kdo spoří má za 3, se dřív říkalo, dnes je to spíš, kdo spoří má za 0,5.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Investování je to, co vás může dostat právě z toho spoření do dlouhodobého zajištění, třeba na důchod, pro děti nebo pro vaši budoucnost.
1: Mm-hmm.
0: Úplně logická otázka, protože my už jsme si řekli, že na konci nebo v průběhu toho rozhovoru tomu budeme rozumět i my dva, a to už je co říct, protože každý si říká investování, mám na kontě hromadu peněz, něco s tím musím udělat, takže když máme i nějakou tu pomyslnou 500, tak už se dá začít a jako myslet na toho strýčka příhodu, jak se říká?
2: My umíme investovat už od 100 koruny.
0: Mm-hmm.
2: To je něco, co... Čím se chceme profilovat, pro nás je velmi důležité, aby investování bylo dostupné opravdu pro každého. A ta 100 koruna je schválně přesně proto, máte na účtě 500, nebo vám zbývá 500 z výplaty, tak abychom se dostali přesně i tady k těmto lidem a investování nebylo jenom pro lidi, kteří mají na účtu desítky nebo stovky tisíc navíc.
1: No jo, ale tak mám 100, mám 500, nebo mám třeba 1000, že? Jako můžu mít takovouhle částku, ale já vůbec nevím, co s tím, jak já mám začít investovat, protože já neznám ty firmy, že? Já vůbec nevím, co je nějaká akcie, nebo jo, kde prostě vůbec si s tím nevím rady, tak mám i já nějakou možnost se do toho ponořit, i když jako absolutně jsem tabula rasa.
0: A úplně doplním úplně logicky nějakou bezpečnou možnost, nebo v rámci možností bezpečnou, ověřenou.
2: Těch možností je spoustu a to je to, co pro spoustu lidí vytváří takovou to rozhodovat, nemůžou se rozhodnout. Přesně jak říkáte, těch nástrojů je spoustu, jsou to akcie, dluhopisy, fondy, různé věci a vy prostě nevíte. My jsme spustili platformu, která je jednoduchá a cílí přesně na lidi, kteří nepotřebují nepřeberné množství nástrojů, do kterých můžou investovat, ale chtějí si vybrat z něčeho, co jim dává smysl a co pro 80-90% lidí bude dostačující.
0: Mm-hmm.
2: K té bezpečnosti, investice jsou kolísavé. Hodnota investice může měnit a investování funguje na delší dobu. Pokud peníze si chcete odložit na měsíc, tak popravdě držte si je radši na spořícím účtu. Ale na spořící účet je právě něco, co nefunguje na delší období. Na delší období tam právě ty investice dávají mnohem větší smysl a z historického vývoje víme, že je velká šance, pokud je tam budete držet 5, 10, 15, 20 let, takže ta hodnota v čase poroste.
0: Než půjdeme dál, tak logická otázka jenom, Petře, jak se máte?
3: Děkuju, konečně jste mi taky pustili ke slovu.
0: Právě oba dva, já doufám, že si to dělíte, pánové, jakože to, ne, je to srdcařská záležitost. Já se teda přiznám, jo, ono to, jako, znáš můj život, že jo,
1: no,
0: znáš
1: jasně.
0: Mě. Já mám chodní akademii 5 letou a nejde to na mě poznat, jo. Tak o tom všem, o čem si povídáme, jako musí mít člověk nějaké to ING a podobně, nebo ekonomické vzdělání, nebo opravdu investovat může i, dejme tomu, můj táta, instalatér a moje máma, kadeřnice.
3: No určitě není nutností být akademik, vědec, anebo nějak zásadně vybavený pro úspěšné investování. I mi rodiče z toho času na důchodě jsou našimi investory, takže jako 70-letí si to mohou dovolit taky. Stejně tak moje děti ve věku 6 až 13 let, až k tomu 18-letému se dneska o investice zajímají a jsou v nich aktivní, ano. Je faktem, že je třeba je k tomu vést aktivně a vyhledávat ty příležitosti, seznamovat je s tím. Tak jako nás, když si rodiče vedli čistě k tomu spoření, protože to je samo o sobě produkt, který je v Čechách velice dobře ukotven historicky, ale už je prostě za zenitem. Neuděláte s ním takovýhle zajímavý výnos a nezhodnotíte prostředky jako investicemi. Takže je to jednoduché, nepotřebujete být inženýři.
0: Já doporučuji všem teď přeběhnout nebo přebíhat, pokud to chcete jakoby opravdu cugrunt pěkně jako v rovné čáře i na Facebook Rádia Čas, kde streamujeme a pořád je o čem dnes se společností Investona a našimi vzácnými hosty.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Krásný nový den, už 10. červnový, i když tak trošku jakoby s říjnovým počasím, ale nám to nevadí, protože nás hřeje dnešní povídání. Máme s Lenčou štěstí, protože ve studiu Rádia Čas jsou opět srdcaři a já opravdu jako rozumím tomu, co říkají, zvlášť jako při dnešním tématu. Rozumíme si, Lenčo?
1: Já se tomu taky divím. Uh-huh. Ano, protože našimi milými hosty jsou pan Petr Jurčák, account manager ze společnosti Investona, a taky pan Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom z Investony, a bavíme se o investování a je to poprvé, co tomu rozumíme, že?
0: Prosím vás, doporučuju, a teď jako bez legrace, protože dejme tomu, že mám, říkáme takovou zásadní osu, balíček, ale potom, pokud ne teď, tak třeba v záznamu na Facebooku Rádia Čas je celý stream, to znamená ten 45-minutový, a tam opravdu jako nasáknete informace jako houba, podobně jako my dva s Lenčou.
1: A kdyby vás samozřejmě cokoliv zajímalo, tak 7766 12 800, klidně nějaký dotaz hoďte taky na náš WhatsApp.
0: My už jsme si trošku naznačili, pánové, že investovat se dá, dokonce na to nemusíme mít školy, jenom takový zdravý selský rozum. A pojďme si říct i pro naše posluchači ještě jednou upřímnost. Proč upřímnost? Protože než se třeba dostaneme na aplikaci Investony, abychom třeba nějak ty svoje korunky povýšili, tak co se vlastně bude dít, když si to všechno jakoby dáme do toho mobilu, abychom vůbec jako prošli tím systémem? Výborně. Pardon. Čudlík, tak a teď už můžete mluvit.
2: Teď už jsme zase všichni v éteru. Takže děkuju za předání slova a děkuju za dotaz. Co předchází, než si stáhnete, nebo když si stáhnete aplikaci a než si vyberete svoji první investici, je vyplnění investičního dotazníku. A tam ta upřímnost je skutečně na místě, protože není důležité si dělat vzdušné zámky, kreslit si tu sebereflexi o svých investičních zkušenostech až do nebe, ale je třeba si přiznat, co umíme, jaký je náš tak riziku, jaké jsou naše znalosti a zkušenosti, a tím si vymezit v rámci dotazníku vlastně to pomyslné hřiště, kde se pak budeme s Investonou pohybovat, protože jenom na základě toho investičního dotazníku my vám pak můžeme navrhnout to, co je pro vás skutečně vhodné a přiměřené, abyste nepodstupovali riziko, které by bylo nepřiměřené, anebo využívali produkt, který by byl nevhodný. Mm-hmm. Je to jednoduché.
1: No, když se tak bavíme o investování a o tom, že teda si mám stáhnout nějakou aplikaci, do toho já pak budu sama investovat, tak já se trošku bojím. Mám nějaké obavy, co se bude dít, tak třeba se kterými obavami se nejčastěji setkáváte u lidí, kteří se bojí investovat?
2: Opět si to vezmu, ten dotaz. My jsme při tvorbě našich služeb vycházeli z hluboké studie českého trhu a mám tady data z loňského léta, tak třeba 50% lidí uvádí strach z rizika a nejistoty. Mm-hmm. To možná bude právě váš případ. Ale je úplně zbytečné se toho obávat, jo? Protože je to všechno o aktivním přístupu především. A omezení toho vlastního pohledu na investice jako něco děsivého, protože tak, jak byl pro naše prapra rodiče dluh v podstatě nechřesťanským pojmem a s prostým slovem, tak to ještě v 90. letech bylo i o investicích, ale už jsme v 21. století a investujou úplně všichni, mladí i staří, a hlavně máme velký vzor v obyvatelích západní Evropy a Spojených států, kde investování mají všichni už de facto v DNA. I my se k tomu blížíme, takže je třeba překonat strach, aktivně se připravovat a vymezit se těm obavám. Pokud vás to dál zajímá, tak další věci, které souvisí s našimi výzkumy, bylo, že celá řada lidí má taky obavu, že má nedostatek peněz. A to už tady zaznělo, že investovat se dá i s minimální částkou. Naše aplikace Investona to tedy umožňuje už ze 100 korunou. No a poslední věc, která je určitě zajímavostí, je to zase to vzdělání nedostatečné a ty znalosti. Ano. A už jsme si to řekli, není třeba být raketový inženýr na investice, je třeba se určitě aktivně k tomu postavit a nebát se pro ty informace si zajít a s někým si o tom popovídat. A vlastně proto jsme tady.
0: Vy už jste, pánové, řekli, že otevřenost v rámci aplikace je důležitá, taky trošku otevřenost tomu jako přijmout nějaké riziko, i když i to si tam nějak nastavíme, tak ve chvíli, kdy zjistíme na nějaké té bilanci, na nějakém tom svém účtu, že něco klesá, tak je nějaké místo, pojďme to ještě jednou zopakovat, kde, abychom nedělali, já to vyberu, táto, pojď sem a podobně, kde se třeba dovolat o pomoc, aby nás třeba někdo odborný uklidnil, jak to chodí na tom trhu a tak dál.
2: Jistě, tak každá investice má svého zprostředkovatele, takže pokud mají naši zákazníci kolem sebe své finanční investiční poradce, který jim zprostředkují investici přes Investonu, tak to mohou být právě oni, kteří mohou takovou situaci konzultovat. Stejně tak se může klient obrátit na naše klientské centrum, kde mu vysvětlíme náležitosti dané situace a můžeme ho navést, jak situaci vnímat, jak se s ní vypořádat. Zase se můžeme vrátit k tomu dotazníku. Tam definujeme i ten časový horizont, tam definujeme otázkami i ty případné reakce na ty tržní výkyvy a propady a potenciálně to, co ten klient může, nebo ten investor může nebo nemůže udělat. Ano. Hmm. Je určitě dobré jako se vyklidnit a nepanikařit. Podívejte, trhy, tak jako život, procházejí nějakými vrcholy a nějakými skluzy dolů. Je to prostě je to věčná symbioza a člověk na to musí být připravený jako v tom reálném životě. Takže se to v ničem neliší od toho, co denně prožíváte.
1: No já jsem velmi ráda, že na druhé straně i živý člověk a tak mě vlastně i napadla otázka, protože investování kolem nás tak létá v tom vzduchu všude možně, tak jaká je třeba výhoda té aplikace oproti tomu, když jdu třeba do nějakého poradenství, kde mi to někdo, já nevím, nakliká, nastaví, já moc ani nevím, o co se jedná, ale tak nějak to tam mám, nějak to funguje, protože takové společnosti taky jsou.
0: Finanční experti,
1: kteří to za mě všechno udělají. Tak jaká je ta největší výhoda té aplikace Investony?
3: My máme množství lidí, kteří s vámi můžou ten proces projít a můžou s vámi projít přesně vaše cíle, vaše očekávání, vaše možnosti, jaké máte a vaši životní situaci a pomocí toho vám pomoct zorientovat se v produktech, které máme k dispozici. Pro mě obrovská výhoda té aplikace je jednoduchost a je to, že vy se dokážete zorientovat v relativně malém množství produktů poměrně rychleji, než když jich máte na výběr miliony a zároveň ten náš servis, který tam nabízíme, tu aplikaci, podporu, tady množství lidí, kteří vám pomůžou s tím procesem, tak máme za pouhý 0,99% ročně s objemu těch investic a v rámci kterého máte vlastně celý ten servis.
0: Mm-hmm. Je o čem mluvit a my pokračujeme dál. Streamujeme i na Facebooku Rádia Čas stále s Petrem Jurčou, key account manažerem a Vojtěchem Olbrechtem, specialistou ekonomem ze společnosti Investona. Mimochodem, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, za chvíli budeme online jeden zodpovídat. Zůstaňte s námi a hlavně ptejte se.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
5: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
11: A Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
12: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
11: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
12: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
11: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
13: KP Revital Ostrava.
12: Vaše práce,
11: vaše stopa.
12: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
5: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
14: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
15: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Pranto Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
16: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
17: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
18: Obědovka Rádia Čas.
17: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
18: Když posloucháš, máš vyhráno.
17: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
19: Čas. Rádio.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Jdeme, to slyšíte mimochodem, jdeme v přímém přenosu a pořád je o čem mluvit a stále ještě s Petrem Jurčou, key account manažerem, a Vojtěchem Olbrechtem, specialistou ekonomem ze společnosti Investona. Ještě jednou doporučujeme, buď to teď, nebo ještě v záznamu, potom stream na Facebooku Rádia Čas. Lení?
3: No, my už jsme se tady pobavili hodně o tom, že teda chci investovat, mám nějakou částku, protože každý nějakou má, jak začít, že se nemusím bát, že musíme počítat s nějakým rizikem a tak, ale investice nejsou jenom o té částce na tom účtu, ale taky o nějakých životních cílech. Takže neznamená to jenom, že vytáhnu z peněženky nějaké peníze a něco se bude dít, ale asi to bude souviset nějak i s naším osobním životem. Tak jak a jak se na to díváte?
4: Investice je jenom prostředek. Ten cíl je to, co je pro vás důležité. Ten cíl může být spoření na důchod, může to být zajištění dětí, může to být cestování, nové auto, nebo cokoliv, co si vymyslíte. Ta investice je potom ta cesta, co vás k tomu dovede. Vy ten cíl můžete vidět jako horu, na kterou jdete, můžete si představit Sněžku nebo Milošovku. A když jdete po cestě na ten vrchol, tak někdy jdete do kopečka, někdy musíte jít hol trochu z kopečka, ale vy pořád vidíte ten cíl. A ten cíl je přesně ten váš důchod, to zajištění vašich dětí, anebo vysněná dovolená na Mauricio.
2: Pánové, my už jsme to trošku zmiňovali, hlavně jméno děti, tak všeobecně vy jste proto, aby třeba ve školách, možná, že někde je, ale pořád mám pocit, že to není oficiální předmět, byla finanční gramotnost, nebo jak to je vlastně s tou finanční gramotností podle vás v České republice? Jo, já jsem na chvostu a mě zajímá jakoby...
3: Normální běžní
2: lidé. Co další
3: lidé.
2: Generace? Ty vole, to mě neznáš. No...
4: Finanční gramotnost je hodně důležitá. Je to jedna z těch praktických zkušeností, která za mě by se měla dostat do základního vzdělání každého v Česku. Není to něco, co by bylo dneska luxusem. My se bavíme o teď se bavíme o investování, ale není to jenom investování, jsou to věci, které souvisí třeba s nezdravým zadlužováním se. A to je všechno, co by se měl člověk za mě ideálně dozvědět v mladém věku, aby tu informaci dokázal dobře vstřebat. Někdy tady tu roli suplují rodiče a někdy ji suplují výborně. Zároveň před chvilkou tady kolega říkal, že to vzdělávání, které dostávala třeba, jsme dostávali od dřívější generace, bylo hodně v tom, pojďme spořit. A my už se teď vlastně posouváme do toho, to spoření nestačí, je potřeba investovat. Takže za mě přesně, finanční gramotnost je něco, co je důležité

0: od raného věku.
1: Mm-hmm. Lenča už se doptávala bokem, tak teď jenom oficiálně, protože když jsem slyšel dokonce, že jako obrazy a umění jsou jako výhodná investice a tak dál. Všeobecně máte nějaké povědomí, máte si statistiky český národ, jako jestli pokud investuje, tak jde do peněz, nebo do čeho se dá investovat, do zlatých cihel, nebo jako co nás tak nejvíc láká, co by národ?
2: Určitě to máme zase ověřeno našimi výzkumy. Hodně populární jsou investiční fondy, fondy podílových listů, burzovně obchodované fondy, ale i dluhopisy státní nebo korporátní a taky bezesporu akcie. Český akciový trh je vybaven velkou základu minoritních akcionářů. Vidíme to třeba na ČEZu, kde je dneska, což je dneska velmi populární téma. Ale to jsou asi základní nástroje. My je vlastně všechny agregujeme do těch našich portfolií, které nabízíme v rámci Investony s tím výběrem Investona 2, Investona 3, Investona 4, které vlastně definují riziko a výnos pro každý typ našich investorů, ano, v souladu s dotazníkem. Takže to je všechno agregováno na jeden účet. Takže asi tolik. Určitě byla velmi populární investice do zlata v posledních letech, řekl bych, a do cenných kovů i do stříbra. A minoritně se někteří zabývají i kryptoměnami. Nicméně to, co je pro ten ekonomický výsledek nebo ten hospodářský výsledek té investice důležité, je rozložení těch investic do všech těchto tříd aktiv. Ano, nesoustředit se jenom na akcie, nesoustředit se jenom na nemovitostní trh formou podílových listů nemovitostních fondů, nebo jenom na státní dluhopisy. Ten investor může mít dneska přes aplikaci Investony, přes naše portfolia, v té své investici vlastně všechny tyto aktiva, ano, v různých poměrech, aby to vyhovovalo riziku.
3: Mě napadla taková otázka, ale to jenom teď, jak jste o tom mluvil, o těch velkých firmách, a teď já tam budu mít nějaký seznam firm, řeší třeba někdo nebo nějací investoři třeba zaměření to firmy, že se to portfolio vlastně skládají nejenom kvůli tomu výnosu, ale i kvůli tomu, jestli se jedná o firmu, která třeba, já nevím, pečuje o životní prostředí, nebo jestli i třeba sledujete tenhle trend, že někdo k tomu přistupuje takhle.
1: Podle svých priorit?
3: Vlastně. Podle svých priorit, no.
2: Ano, máme tady nový trend, který přišel před lety z Bruselu, netýkal se na začátku jenom investic, on zasahoval spíš do oblasti životního prostředí a udržitelnosti ve vztahu k energetickým zdrojům, znečišťování a k věcem, které tvoří jako naši nedílnou součást. Tyhle ty parametry ESG, jak je dneska pod tímto akronymem známe, se začínají přesouvat i do investic a můžeme se setkat s tím, že může klient vyjadřit i preference ve smyslu právě udržitelnosti a životního prostředí. V této chvíli není na trhu příliš velké množství produktů a služeb, které by se na to výrazně koncentrovaly, ale to je hudba nejbližší budoucnosti, kdy se to začne patrně měnit. Ano. Nicméně jsou tady třeba i etická a morální pravidla. Jsou investoři, kteří neinvestují do firm vyrábějících alkohol, vyrábějících antikoncepci, do zbraní, do hazardu.
1: Kožešin.
2: Třeba i kožešin, ano. Můžou mít přirozené zábrany, které souvisí s jejich přesvědčením, ať už náboženským nebo společenským, na jednotlivá témata. Tomu se snažíme obecně vyhnout, aby ty portfolia obsahovaly věci, které jsou obecně snesitelné a s nimi je člověk v minimálním rozporu, jo? Protože celá řada investičních fondů, které jsou obsažené v našich portfoliích, jsou zaměřené na produkty dnešní spotřeby a dnešního technologického růstu, ano, včetně od průmyslových věcí až po firmy cyklické nebo anticyklické, takže je tam skutečně pro každého něco. Ano.
1: Já bych teda navrhoval, protože aby to člověk nasákl pořádně, že to třeba máme příští týden, a že bychom si za dva týdny dali ještě opáčko, minimálně třeba s Petrem, nevím, jestli přijdete sám nebo ještě s někým, ale zopakujeme si to ještě teda, může být?
2: No, určitě budeme pokračovat, téma je široké a když dovolíte, v této věci bych ještě posluchače rád pozval na tento víkend do Frenštátu pod Radoštěm. Investona je partnerem Contact Festu, kde budeme podporovatelem Tolstejče Aleny Zárybnické, budeme tam mít i prezentační stánek, takže kdo se chce přijít zeptat, podívat, poradit se, poinformovat se, ať přijde na Contact Fest, budeme tam a rádi si s váma popovídáme.
1: Abychom možná ještě zlepšou jako přidali k dobru, že v podstatě, pokud už jste nasáli nějak pozitivně tyhle informace, tak doporučuji hrát i o skřítku v poklad na Rádio Čas, protože právě díky Investoně pro vás v rámci vždycky denního bonusu máme takový jako velmi sympatický start v hodnotě 3000 korun, kdybyste se rozhodli tam vložit ten pomyslný první vklad a trošku si zlepšit život.
3: A trošku začít investovat, ať už jste odkudkoliv, ať už jste z velkého města, malého města, z vesnice, odkudkoliv, tak investování je pro všechny. My moc děkujeme. Našimi dnešními hosty byl pan Petr Jurča, Key Account Manager ze společnosti Investona a taky Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom z Investony.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání. Hezký den.
0: Daří. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

Rádio Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Za 9 minut 9, pro někoho hezké ráno, pro někoho už dávno dopoledne. Dneska na rádiu Čas taky o vašem těle. Ptáme se, jestli byste případně jako na sobě něco nechali vylepšit a mám tady zprávu o tevi, nebo máme. Zdědila rodinné trauma, velká prsa. Ve své době žádné

0: mi zvětšují o 106, tak některé záda a spol i ty pohledy a udělají něco pro své tělo. No.
1: A někdy je ten zákrok i takovým zdravotním nebo takovou zdravotní pomocí. Tak, no, takže samozřejmě.
0: Jsme zasondovali v ulicích Moravy a Slezská, tak co myslíš, Leni, že tam uslyšíme nejčastěji? Nic, zadek, prsa nebo něco úplně jiného?
1: Já bych řekla zadek a prsa, že vedou.
2: Pravděpodobně moje vlasy, aby se tak často nemastily a nemusela jsem si je mít každé dva dny.
3: Jsi více svalů.
4: Od pasu dolů vše.
5: Výška.
6: Já bych dala všechny kila pryč.
7: Smysl pro humor.
8: Chcem schudnout a už jsem tak 25 kil schudol, takže na tom aj pracujem. Možno by to chcelo viacej vlasov ešte. Ale na tom sa už tiež dá dneska hoci čo spraviť.
9: Už som vylepšil, 10 kilo som zhodil.
10: Určite ako malá som chtěla lítat, takže bych chtěla určite mít křidla.
11: Chlupaté nohy?
12: Na první pohled, ne.
5: V žiadnom prípade.
0: Se mi vybavilo u toho prostředního pána takové ty v poslední době hodně populární fotky, když fotíš zezadu uličku v letadle z Istanbulu.
1: Ano.
0: Buď to ty obvázané hlavy nebo začervenalé a podobně, když se pánové vrací.
1: Přesně, tak mě to napadlo a celkem mě to překvapilo, ty vlasy, protože my jsme pořád byli tak nějak na těle, na těch objemech, ale ty vlasy ani na Facebooku nebyly.
0: To je citlivé téma, to se musí nechat.
1: A přitom mě plešeti se líbí.
0: Jo, ale tak to prostě musíš ty to nějak zpracovat. Potom přijde taková ta fáze toho přehazovačky a potom to zhodíš a zjistíš, že jsi vlastně strašně sexy. No.
1: A teď je John Malkovich děsně sexy.
0: A spousta lidí, ale jak říkám, tak to je stejně jako ty tvrdíš, no.
1: Jo, tak to je pravda. No, prostě
0: jako
1: to, jak
0: skříň,
1: se,
0: a přitom to není pravda.
1: To, jak se vidíme, to je vlastně to nejdůležitější a někdy i to nejbolestivější. Každopádně doufáme, že v rámci těch úprav tak maximálně jako nějakou hřasu, nějaké obočíčko, ale jinak, že jste spokojení a moc bychom jsme vám v podstatě přáli, abyste byli spokojení.
0: Tak to bylo
13: Filozofické okénko.
0: A teď další hity, které milujete z Lenču a Radima.
14: Radio Čas.

0: Jedna za druhou a konec konců za chvíli další muzika s kolegou Alešem Šklubalem ve studiu Rádia Čas. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak teď máš asi hodinu prostoru, protože vím, jako co si budem povídat, jako je to občas tvoje téma, tak prosím tě, tvá tělesná schránka, aktuální spokojenost, co bys vylepšil, nebo co si v životě jako zvažoval, jako že bys nechal vylepšit. Vypadáš skvěle mimochodem.
1: Děkuju, já člověče ani nevím, jo, já ani nevím, protože já když si něco vylepšit, tak většinou sáhnu do svých vlastních sil, jo, a udělat to vlastní vůli.
0: Sám sobě si,
1: jako asi, kde bych mohl, tak já už jsem tady o tom kolikrát mluvil, že bych si třeba nechal nastřelit vlasy, že už jich tolik není, jo, že to by mě určitě pomohlo. A potom samozřejmě zuby, že si člověk nechává spravit a
2: no,
1: to
2: jestli.
1: Stojí taky nějaký prachy, jo.
0: To zvláštní, že to nikdo neříká, při tom věčné téma nás všech, že?
2: A v dnešní době Alfa je Omega. To VIP záležitost se nechat spravit zuby. No tak za ty peníze.
0: Vždycky říkám stejně zvláštní, že všichni jdou do takových těch odstínů úplně té bělsné, jako bílé, jakože to září, že vidíš už za rohem, jakože ten člověk jde. Přitom ta přirozená je taková jako matná. A že každý jde do toho hollywoodského úsměvu, že každý ví, že máš nové keloně.
1: To je krásné.
2: Jo, no tak jako, ale já bych třeba, kdybych jako na to měla rozpočet, tak já bych možná taky se nechala trošku dobělit.
0: Jo?
1: No, já jsem se na to informoval, já nevím, kolik to stojí, tak plus minus nějakých 10 000 korun. A viděl jsem naši kolegyně, která to podstoupila a jo, jako
2: je
1: bílá je bílá. Jo,
2: bílá
1: jo,
2: je bílá.
1: No.
0: Dneska jako samá filozofie, moto, úplně jako všechno jsme nabídli.
2: Ale že v podstatě takový zubní rasista.
0: White matters.
2: White matters.
0: Ale pozor, jenom v ústní dutině.
2: Jo, tak, ano, bavíme ano, se ano. O zubech stále, prosím vás.
0: Takže prosím vás, stejně upřímně, co byste na sobě případně nechali vylepšit, pokud vůbec něco, jestli se milujete, napište i to Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a my přejeme hezkou směnu, Ali.
1: Ale to je taky krásné vylepšit lásku, že to tam nepadlo.
0: Jako sebelásku k sobě?
1: Ne, sebelásku, ne, jako takhle, jako dva mezi sebou, jo, prostě.
0: Jsou hračky, spousta na trhu. Ring a spol?
1: Pojďte do toho.
3: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
12: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
11: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
12: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
14: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
15: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: A v Narádiu čas přeje Kristýna Kubánková. Vyhledávané turistické destinace mění některá pravidla. Na vybraných plážích a jejich nejbližším okolí nově platí zákaz kouření. Dovolená tak může místy vyjít pořádně draho, za porušení totiž hrozí sankce. Letoviska omezení vysvětlují ochranou moře před nedopalky.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
2: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
0: Zlínský kraj letos podpoří rozvoj cykloturistiky, a to částkou 20,5 milionu korun. Peníze zamíří na výstavbu nových cyklostezek, opravy lávek i přípravu dalších projektů napříč regionem. Kraj chce díky investicím zlepšit bezpečnost cyklistů, podpořit turistický ruch a rozšířit síť cyklotras pro každodenní dopravu i volný čas.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Michal Bilák rezignoval na pozici výkonného ředitele fotbalového klubu Baník Ostrava. O jeho nástupci se rozhodne do konce června. Bilák se rozhodl rezignovat po neúspěšné sezóně, ve které se Ostrava zachránila v nejvyšší soutěži až přes barážový dvojzápas proti Táborsku. Nadále ale zůstává v klubu jako člen představenstva. Dnes očekáváme zataženo, přidá se déšť, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: půlka týdne, dělá ze středy takový den sympaťák, takže ať to platí od Aleše Šklobala, ať se daří v práci. Rádio Čas samozřejmě dělá tu skvělou společnost. Jinak den co den máme téma, a tak kdybyste si na svém těle mohli takovým jedním mávnutím kouzelného proutku cokoliv vylepšit, co by to bylo? Více svalů, méně vrásek, další nohy, anebo takové to tlačítko zpět do formy. To by se mi občas šiklo. Takže Facebook, WhatsApp, tady je ta naše pomyslná klinika krásy, pojďte do toho s námi. Já u sebe si říkám, že by toho bylo více, ale zase na druhé straně stárnout přirozeně, takzvaně se udržovat, je také umění. Takže za pár minut příběhy od vás, teď ale hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Ať už bude vaše odpověď jakákoliv, nejste v tom určitě sami, touha něco na svém vzhledu změnit je skoro, a já řeknu, univerzální. Průzkumy ukazují, že nejčastěji řešíme váhu, postavu, hlavně oblast břicha. Hned za nimi následuje pleť, vrásky, vlasy, zuby a také partie, které nám příroda bohužel nadělila v trochu jiné velikosti, než bychom chtěli, ale teď z WhatsAppu a Facebooku jsou tady příběhy o lepším těle a dokonalosti. A Eva se přidala, takže Evi, já zdravím, a Eva píše, zdědila jsem rodinné trauma, velká prsa, ve své době žádné pěkné prádlo, vše přes hrudník malé. A ty pohledy, tak jsem se nechala, nechala jsem to fiknout a je klid. A ta úleva. Já už jsem zmínil, že u mě to byly zuby, možná bych přidal pár vlasů navíc. Ale máme tady hlasovku s Evou, takže Evi, to vylepšení u vás, co by to bylo?
1: Tak, co bych chtěla změnit na sobě, tak je pravda, začalo to prsy, ty byly ze zdravotních důvodů, potom jsem si neviděla na nohy, takže jsem podstoupila i břicho a teďka by to chtělo moje stehna, ale jako smířuju se s něma pomaličku, ale jistě, tak teďka jenom uvidím, jestli se s něma zžiju. Ahoj.
0: To je krásné, ta upřímnost, nebo já držím palce, aby to vyšlo a aby to dopadlo. Tak co byste na svém těle vylepšili? Vy, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, pište Já den vylepším muzikou z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete. Rádiu Čas.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
13: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
14: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
15: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
16: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
17: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
16: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
15: chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Já vždycky, když opakuju ranní víš, nevíš, tak se zapojím a mám to jako na houpočce, jednou vím skoro úplně všechno, jednou takové to zatmění, ale o tom to je. Takže zvu do hry s Lenkou, Radimem a Kristýnou a za pár minut se dál je čas, tipy na akce, které se pro vás chystají a které budou hodně dobře bavit, nejen o víkendu. Tak samozřejmě přidám také hity, které milujete, ale teď, jak jsem slíbil, to raní víš, nevíš a pojďte do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tento den byl vyhlášen Krnošky.
4: Krnošky.
3: Rozumíme si?
5: Ale to my máme dneska celý den, ano, nebo celé ráno.
3: Lenča má německou chabienku.
5: Ano, já chabienka.
3: Ano, přesně tak. A já zkracuju teda. Takže tento den byl vyhlášen Krkonošský národní park. V kterém roce to bylo, ptám se, a teď zase podle indicí, jo, pokud no, to nevíte.
4: No to nevíme. Ne,
3: tak byl to rok, kdy se do vesmíru podívala i první žena, Valentína Tereškovová, nic, jo.
5: Je tam, máš tam něco s válkou?
3: No
5: to
3: mám,
5: jediná
3: mám,
5: data, která
3: mám, narodila se Bára Basiková.
5: Jo, tak to není ten 45.
3: Byl spáchán atentát na Kennedyho.
4: Mhm. 60
5: něco.
3: A svět si připomínal 18 let od konce druhé světové války.
5: Počkejte, že 45 plus 18 je 55, 63.
3: Ano, děvčata, věděli jste to. V roce 1909 použila britská loď Slavonia poprvé nouzový signál SOS, který se v Morzovce zapisuje.
5: Sekira ona, špán sekira, takže tři tečky, čárk, tři čárky, tři tečky.
3: Tam nebudu dávat ani nápovědy, protože bych se spletl. Dneska by oslavil 68 let pan herec a ve své době i skvělý dabér. Dneska už jenom vzpomínáme jméno.
6: Zítra prostě zazvoníme zvonečkem.
7: To chci zvonit pro každou hloupost.
6: Malý starosti jsou taky starosti. A my nemusíme mít vůbec žádný starosti.
4: Odkud je ta ukázka?
3: Sarabeli.
4: Takže je to pan
5: Dlouhý.
3: Který?
5: Vladimír.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
8: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo s deštěm, postupně místy i trvalejším. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: Chce se bavit.
1: A bavit se můžete tuto sobotu na Michal Festu v Ostravě. Michálkovicích vystoupí Lucia Bia, Mik 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelnice a spoustu dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Prostě zábava pro celou rodinu. Tento pátek a sobotu na brněnské výstavišti Transport Show Brno. Akce přesně pro milovníky nablízkaných traků a velké dopravní techniky. K tomu muzika z Transport Festu i Burger Fest, aby vám nevyhládlo. Takže přijďte omrknout mašiny a užít si svět velkých aut. Tuto sobotu můžete zajít na slavnosti města Půnek. Tady vás čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. Součástí slavností bude i bohatý doprovodní program, takže vystoupení místních spolků, atrakce pro děti, občerstvení i večerní hudební program. No a ve čtvrtek 11. června vás zveme do Havířova na náměstí Republiky na den sociálních služeb zaměřený na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, například materiální a finanční krize, ztráta zaměstnání nebo bydlení. Zdarma bude také probíhat měření tělesných funkcí, dále zážitkové aktivity, pěvecká a taneční vystoupení. Pokud jste si tedy vybrali, užívejte, bavte se. Teď ale zpátky s Rádiem Čas hity, které milujete.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
8: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB.

0: 50%. XXX Lutz.
1: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna. Zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: Co takhle pár stovek třeba na kafe, oběd, výlet, že jo? Tak co není, může být. Za chvilečku se staví skřítek Rádia Čas se svým pokladem. Včas dám vědět. Od Aleše Šklobala i přes ty kapky za okny, no, nedá se nic dělat. Vydařený den a mám pro vás nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou a bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Jaké pantofle?

0: domov ví.
1: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Veveří, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přibývá veřejných dobíjecích stanic. Slezská Ostrava pomůže rodinám s placením dětských kroužků. V Šumperku vzniknou nové byty. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic. Už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některé města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
1: Morava aktuálně.
0: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému mohou rodiny získat až 1000 korun na volnočasové aktivity pro jedno dítě mladší 18 let. Více pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
2: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Projekt potrvá až do 30. listopadu. V Šumperku vzniknou stovky nových bytů. Město totiž chystá výstavbu 90 obecních bytů v areálu bývalé textilky Hedva a na místě někdejšího hotelu Moravan, kde by mělo vyrůst dalších až 150 bytů. Nové bydlení má pomoci především mladým rodinám, seniorům a lidem hledajícím dostupné nájemní bydlení.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková zahájila travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Zarazovou z Mexika. Další Češka Sara Bejlek naopak v prvním kole vypadla. Jastremské z Ukrajiny šestá nasazená hráčka podlehla 1-6, 2-6. Dnes bude zataženo, přidá se déšť a teploty se budou pohybovat od 13 do 17 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
4: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
3: Generace Z teď úplně leží
4: pod stolem. Já vím.
3: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
4: A jo, počkej, Kalim, Kaylin.
3: Kalim.
4: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
3: Ne, už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Být stále mlad.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

0: No nevím, jak to máte vy, ale já moc štěstí ve hře nemám. Možná občas zabere nějaká ta tombola na plese stírací los s částkou 20 korun. No vám naopak držím palce, protože u skřítka se dá vyhrát až 10 000 korun. A se svou truhlou a s pokladem tady bude za pár minut a samozřejmě ji otevře a vy budete vybírat. A vždy to znáte. Takže ať se dílo podaří. Od Aleše Šklubala ať je středa pro vás v určitém slova smyslu výhrou. A tohle určitě také bude bavit. Dál posílám hity, které milujete, ať jsou všude kolem vás, z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Skřítek Rádia Čas i jeho poklad.
1: Na Rádiu Čas.
0: Ano, na Rádiu Čas, na té startovní čáře. Takže kdo se dovolá jako pátý v pořadí, hraje 77 66 12 800. Držím palce, volám Štěstěnu. No a vám přeju hodně odvahy v té výherní jízdě.
2: Rádiu Čas.

0: Tak rádia čas by se mohly rozdát, trvá s pokladem na místě. Kdo z vás si bude otevírat, se rozvíjíme už za chviličku. Možná je taková malá podpůrka v tom, že my nikdy nevíme, kolik je tam peněz, a to znamená to, ta trefa do černého. Já věřím, že to vyjde, držím palce. A teď se přesvědčím, komu kdo se dovolal jako pátý. Halo, halo, kdo je tam?
1: Tady je Zdenek.
0: Zdenku, já vás zdravím z domu, z práce.
1: Z domu.
0: Z domu, takže absolutním klidu. Zdenku, jste výherní typ.
1: No, občas.
0: Občas. Co jste takhle nejvíc vyhrál?
1: Ježiš, já nevím. No, krmivo pro zvířátka.
0: Já vám řekl jednu věc, takovou krásnou, že vy tady máme až 10 000 korun v té truhle, jo? Ale chce to odvahu, no já nevím.
1: To bych to dál.
0: Tak jo, takže první otázka, ta je jasná. Můžu otevřít box s penězi?
1: Ano, můžete otevřít.
0: Dobře.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
0: Takže ta stovka tam vždycky je. Držím palce, jak jsem říkal, pojďme dál.
1: Tak zkusíme ještě.
0: Zkusíte ještě, jo, budou tam 200.
2: 200.
0: Ano, jsou.
1: Jsou tam.
0: Krásně nám to jde společně, fandím vám.
1: No, tak zkusíme ještě jednou.
0: Zkusíme to a já mám rád lidi, kteří mají odvahu, kteří do toho jdou naplno.
2: 300.
0: Je tam! 300.
1: No, super. No, chtěli no. Musí udělat výlet do zoologické, tak možná ještě by tam mohla dojít, ne?
0: Tak do té zoologické 400 to už by stačilo. Půjdete anebo nepůjdete do zoologické?
1: No, uvidíme.
2: 400.
0: Půjdete!
1: Super.
0: No, tak už to zaokrouhlíme, ne? Na tu 500, co se budeme žinovat.
1: No, možná, no.
0: Jo. Slyšel jste ještě jednou? 500 tam je!
1: Je tam. Ježiš, no, to je super. A teď nevím.
0: No. Já vím. Já kdybych byl ve vaší kůži, tak bych si také říkal jo, nebo ne. Ale vy máte odvahu.
1: No víte co, no zkusíme to ještě nějaké občerstvení, ještě třeba 100
0: uvidíme. 600 korun, jo, jestli tam bude 600 korun. Takže skřítku, je tam 600.
2: 600.
0: Je tam 600 korun.
1: Jo.
0: Je tam, jo.
1: Tak je to super. Tak už máme na výlet, tak už by to mohlo stačit.
0: Jo, už ne. Teda nebudeme, jo, nebudeme pokoušet.
1: Radši ne, já už to bojím.
0: Tak pozor. Chtěl byste vědět, kolik tam bylo? Vyzkoušíme to společně.
1: No, třeba, no.
0: Jo, vyzkoušíme to, dobře. Takže bylo by tam 1000 korun.
2: 1000.
0: Bylo by tam 1000 korun.
1: No.
0: Byly by tam 2000.
2: 2000.
0: Byly. Byly by tam 3000.
2: 3000.
0: Byly by tam 4000.
2: Nebyly.
0: Takže bychom dohráli na 600, že jo?
1: Ano.
0: Vy jste říkal zoo výlet, já vám držím palce, až vám to vyjde, rádi to zaplatíme, nebo respektive skřítek. Není to všechno, máme pro vás ještě dárkový balíček od Investony. Moc vám děkuju za hru, mějte se moc krásně, užijte si výhru, naslyšenou, nashledanou.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
3: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio.

0: 7 litrů za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Hity, které milujete. Radio Čas. Tak když spolu spíme.

0: I dnes na Rádio Čas po 18. roztáhneme takzvaně červený koberec a pozveme do filmového světa. Bude to s Tomem Michalíkem, bude to Film Time. No a dneska se dozvíte mimo jiné, jaký seriál právě trhá rekordy, jak kdo se ztratil z toho velkého filmového plátna. Popcorn, kola, to necháme tradičně na vás. A jako z filmu, pozor, jako z filmu je i příběh Stater. Já bych mu možná dal název za nahotu na žebrotu. Klidně, jo, za nahotu na žebrotu. Co se dvěma českým turistkám na tuře Tatrách přihodilo, tak to se dozvíte za pár minut. Ale baví to, tak si na to počkejte. Jsme Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo s deštěm, postupně místy i trvalejším. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: děda. Jsem rád, že u vás hrajeme, jsme Rádio Čas a tohle umí napsat opravdu jenom život. Dvě české turistky si v Tatrách řekly, že horská túra ano, fajn, ale ledová koupel bude ještě větší zážitek, a tak vlezly do jednoho z chráněných tatranských ples. No a dali si otužovačku přímo uprostřed Národního parku. Jenže zatímco oni chtěli, no řekněme, posílit imunitu, tak správci parku dostali tak lehce zvýšený tlak, začali se potit. Koupání v plesech je přísně zakázané, ne kvůli tomu, že by se tam nevešel ručník, ale kvůli ochráně vzácných horských ekosystémů. No i zdánlivě nevinné, takové to smočení ho může ten ekosystém narušit. Takže pozor, takové osvěžení nemusí být vůbec levné, pokud tam může vyšplhat až na 80 tisíc korun. To už je částka, za kterou by si člověk, že jo, mohl dopřát opravdu hodně wellness pobytu. A tak více než voda v plese skladila turistky asi pokuta, tady se píše o 7 000. Tak já to opět vidím na muziku z Rádia Čas, hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se s

0: Tak trošku v roli číšníka budu po 11. hodině, ano, servírovat, teď budu obědovku, takže ať chutná obědovka z Rádia Čas, ať s námi chutná středa a jdeme na nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11, od Aleše Šklubala i přes počasí za okny, krásně vyladěný den s Rádiem Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Havířově v ulici Obránců míru. Komunikace je zde uzavřena, na místě probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému. Kvůli nehodě autobusu a osobního auta se teď můžete zdržet také na silnici u Bohuslavic u Zlína a komplikace v dopravě jsou kvůli nehodě osobního auta také na silnici mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm u obce Petrov. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Přibývá nehod na elektrokolech. Ostrava bude mít nový divadelní prostor. Zlín má svou kartu občana. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku výrazně přibývá nehod na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. Ale to už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let, kteří jsou také nejčastějšími oběťmi smrtelných nehod. Policie tak před začátkem hlavní cyklistické sezóny vyzývá k opatrnosti.
1: Morava aktuálně.
2: Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá Luka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jedná se o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
3: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme nebo řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, s tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
2: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
1: Rádio Čas Sport.
2: Michal Bilák rezignoval na pozici výkonného ředitele fotbalového klubu Baník Ostrava. O jeho nástupce se rozhodne do konce června. Bilák se rozhodl rezignovat po neúspěšné sezóně, ve které se Ostrava zachránila v nejvyšší soutěži až přes barážový dvojzápas proti Táborsku. Nadále ale zůstane v klubu jako člen představenstva. Dnešní den bude zataženný, přidá se také déšť a teploty se budou pohybovat od 13 do 17 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
5: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
4: Generace Z teď úplně leží
5: pod stolem. Já vím.
4: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
5: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
4: Kalin.
5: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
4: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
5: Být stále mlad.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To už zdomácnělo na Rádiu Čas, že po 11. mlsáme, tak je dneska obědovka, obědy do vaší firmy. Hotel Šeškobala tady z časáckého studia, ať obědovka, tahle hodina, ale i středa, chutnají, včetně muziky, hrajeme hity, které milujete. Jsme Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity,

0: čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic,

0: Dneska se i já z Rádia Čas ptám, co bychom na sobě nejraději vylepšili. Já už jsem zmínil, že u mě třeba zuby, nebo je vlasy vysešikly, no. Ta už není taková, jako by měla být. Prostě, abychom se cítili ve svém těle lépe. A tohle říkají celosvětové průzkumy, co bychom tedy nejčastěji vylepšili na svém těle. Absolutně vede na prvním místě váha, tvar, postavy, hlavně břicho. Na druhém místě pleť a vrásky. Trojka jsou vlasy, 4 zuby a úsměv. Na pátém místě prsa, samozřejmě u žen. 6 svalová hmota a kondice. 7 je nos a tvar obličeje. A na 8 místě stehna, boky, jíždě. Tak ale já jdu mezi vás. Teď, co napsal život, třeba Liba píše na WhatsAppu Rádia Čas. To je ale velmi závažná otázka, alespoň pro mě. Já bych se chtěla vrátit do 18 let. Když se podívám na ty staré fotky, tak se chytám za hlavu, co to byla za koučka. Co to za mě za kočka kouká z fotky. Takže vrátit věk nelze, ale co bych dneska chtěla opravit, tak by to bylo břicho, nohy, obličej. Ale asi se budu učit stárnout s grácí. Co mi zbývá. Tak děkujeme. Libo, děkujeme za upřímnost. U Dany, jak tady čtu, je to pleť. Honza, kdyby byly peníze, určitě si nechám nastřelit vlasy, tak vidíte. Petra píše, Lenka, ale i Jana, váha a tvár postavy. Tak to už jsme, nebo jsem zmínil, že to je ta světová jednička. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Co byste na své postavě vylepšili? Pište, ode mě muzika z Rádia Čas hity, které milujete. Tady vylepšovat nic nebudem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
6: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
7: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
6: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Možná ještě nemáte tip na sobotu a tak rád pozvu na velkou rodinnou akci Den pro rodinu, takže tato sobota 11 až 19 hodin na fotbalovém hřišti, to je Sokol Pustkovec, je to Ostrava Poruba. Moderátorem akce je kolega Honza Gavelčík, také se na vás moc těší. No a vy se můžete těšit na taneční vystoupení Myslivce, divadelko, porubské trubače, soutěže, smyslohraní s Didy dětským světem. Spoustu dalšího, takže tady si určitě užijete den plný her a zábavy. Tady prostě bude fajn. No a chutnat bude i dnešní obědovka Rádia Čas, za pár minut hrajeme. A ještě než pošlu další hity, které milujete, tak další tipy na báječné akce.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: A bavit se můžete tuto sobotu na Michal Festu v Ostravě. Michálkovicích vystoupí Lucia Bíla, MIG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelnice a spoustu dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Prostě zábava pro celou rodinu. Tento pátek a sobotu na brněnské výstavišti Transport Show Brno. Akce přesně pro milovníky nablízkaných traků a velké dopravní techniky. K tomu muzika z Transport Festu i Burger Fest, aby vám nevyhládlo. Takže přijďte omrknout mašiny a užít si svět velkých aut. Tuto sobotu můžete zajít na slavnosti města Půnek. Tady vás čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. Součástí slavností bude i bohatý doprovodný program, takže vystoupení místních spolků, atrakce pro děti, občerstvení i večerní hudební program. No a ve čtvrtek 11. června vás zveme do Havířova na náměstí Republiky na den sociálních služeb zaměřený na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, například materiální a finanční krize, ztráta zaměstnání nebo bydlení. Zdarma bude také probíhat měření tělesných funkcí. Dále zážitkové aktivity, pěvecká a taneční vystoupení. Pokud jste si tedy vybrali, užívejte, bavte se. Teď ale zpátky s Rádiem Čas hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: Rádia Čas.
1: Každý všední den z Rádia Čas obědovka, tady ty žádné smutné rohlíky z automatu nebo žádné krabičky ze zadní části lednice, ale krásně vonavá, do růžova vypečená pizza. I dneska poukázka na pizzu, i dneska ji pošlo do vaší firmy a volat budu do jedné firmy, jak se tady koukám na adresu, je to firma v Zábřehu a za firmu by se měla ohlásit Andrea, takže nebudu to zdržovat, do toho zkusit. Tak, tady je telefonní číslo, je to 7 3 4 100 20 a ještě 500. Tak, jdu to vyzkoušet, ale jo, ten první krok už máme. Jak jsem říkal, Andrea na druhé straně, věřím, že převezme poukázku na pizzu, oběd pro své kolegy, krásně voňavý, tady z Rádia Čas, tak prozatím to nevypadá.
2: Androva, dobrý den.
1: dobrý den, Aleš Ušklubal, Rádio Čas, obědovka, Andrea u telefonu.
2: Ano.
1: Andreo, já vás zdravím, tak
2: já
1: co?
2: Taky.
1: Jaký je den? I přesto, že nám tam trošku prší za okny.
2: To nevadí.
1: Nevadí to, že no. S Rádiem Čas je vždycky fajn a to sluníčko si rozsvítíme. Posloucháte Rádio Čas, máte dneska naladěno?
2: Posloucháme Rádio Čas, máme tak
1: schválně,
2: naladěno.
1: Tak schválně, téma.
2: Téma dne bylo, co by jsme na sobě zlepšili.
1: Tak schválně, co vy?
2: já asi postavu. Možná vejšku trošku.
1: Tak to jsme na tom skoro stejně, no, k té postavě, že jo, to je celoživotní dřina, že? To, co
2: ta
1: si
2: postava,
1: budeme
2: povědět. Ano,
1: no, no, no.
2: Ano.
1: No a my to ještě takhle jakože umocníme pizzou. Máte ráda pizzu?
2: Mám.
1: Jo, jakou nejraději? Schválně, jestli jsme na tom stejně.
2: Já sýrovou.
1: A já? Margarita. Ale to sýrovou si taky dám, jo, taky můžu. Dobře, kolik vás se bude dělit?
2: Nás je asi 7.
1: Jo. Tak krásně se musíte rozdělit. Pizza krásně voní. Poukázku posílám do vaší firmy už za chviličku, konkrétně na vaši adresu, kterou jste zadala. Mailovou adresu. Takže dopředu, přeju dobrou chuť. Děkujeme za přízeň. Ať tam rachotí Rádio Čas o tom vašem pracovišti, ať vás vždycky každý den dobře naladíme. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Nashledanou.
0: Obědovka Rádia Čas. Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Contact Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
9: Kámen a zahrada.
10: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
11: Já, tu se stavte!
10: Těšíme se na vás
9: v Kámen a zahrada.
10: V areálu Stavebniny Janík.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
14: Hity, které milujete.

0: střídání moderátorských hlasů teď právě nastalo se mnou ve studiu. Majky, jak se tak na tebe dívám, tak a na tvé postavě asi na tobě asi nic bys nevylepšil, že?
1: Ale prosím tě, ty mi lichotíš.
0: Dokonal sava.
1: Ty lichotníku jeden. Já říkám, každé hovno má své mouchy. Jo, je toho dost. Mě třeba osobně na mě vadí, že mám strašně hodně znamínek. Mám to po babičce, rodiče třeba nemají, je to ob generaci. Tak to se snažím už léta vypalovat a nějak se toho zbavovat, ale jich fakt dost, tak to je jedna asi taková zásadní věc, kterou bych sám na sobě vylepšil. No ale na tobě taky nevím co.
0: No, vlasy, zuby.
1: Ale prosím tě, no.
0: Ale kdybych takhle vyhrnul to tričko, tak taková malá pneumatika tady vepředu.
1: No počkej, ale já jsem zase v éteru neúplně tak dávno říkal, že právě naopak se většině ženám líbí, když chlap má trošku to bříško a není úplně vypracovaný, jo. Ono přece jenom na té vánočce se blbě leží, že jo, takže...
0: Díky, aspoň něco. Takže jdeme na čerstvé zprávy s rádiem Čas, bude pravé poledne a třeba k obědům přejeme dobrou chuť.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Hity, které milujete.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Tak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Vážná nehoda se stala v Havířově na ulici Obránců míru. Tady bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku-Místku do Třince na obchvatu Frýdku-Místku. Tady stojí odstavené auto. A problémy jsou taky v Moravském Krumlově na Znojemsku v ulici Znojemské. Tady bourala dvě osobní auta.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Druhý cizí jazyk na školách dál zůstane volitelný. Hasiči v Luhačovicích mají od města novou čtyřkolku. Trenér Skuhravý nejspíš ze Slovácka zamíří do Baníku. Dobré poledne, u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet. Bude pak na žácích, jestli si ho zvolí. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude už od první třídy nutná.
4: Morava aktuálně.
3: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 tu vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna. Zhruba pro 500 diváků. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
5: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
3: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun.
4: Rádio Čas Sport.
3: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51-letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Zítřek bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami a bouřkami a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje středeční Teď už odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
7: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
6: A generace Z teď úplně leží
7: pod stolem. Já vím.
6: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
7: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
6: Kalin.
7: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
6: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
7: Být stále mlad.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Které milujete. Radio Čas.

0: Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Teď už odpoledne ze studia Rádia Čas, tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě hity, které milujete. I dneska máte šanci soutěžit s naším rádiem a vyhrát krásné hodnotné finanční ceny, a to se skřídkovým pokladem. No a my se za chviličku podíváme na vztahy na dálku a skválně zajímá mě, jestli jste schopni za vztahem nebo třeba na první rande vyjet déle než 30 minut, protože to bude tématem. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Radio Chess.

0: Společnost při středě vám dělá Rádio Čas a pojďme se podívat na vztahy na dálku. Schválně, byli byste schopni za vztahem dojíždět alespoň třeba 30 minut, protože podle průzkumu by 61% nezadaných necestovalo za prvním rande déle než 30 minut. A téměř 4 z 10 lidí už někdy odmítli potenciální protějšek právě kvůli vzdálenosti. Ono, co si budeme, já si vztah na dálku také asi nedokážu představit, no a zdá se, že v lásce má většina lidí svůj limit. Tak klidně dejte vědět, jak to máte vy. Já už za chviličku posílám další hity, které milujete.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
1: Čas. Rádio Čas.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
13: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a my se podíváme na dnešní téma. Ptáme se, co byste na sobě vylepšili. Občas se bavím při čtení vašich komentářů. Tak Klára napsala, mozek bych chtěla pěknější, šedá kůra by mohla být zelená jako tráva, mozkomíšní mok modrý jako moře, závity oblejší. To mě pobavilo. A jinak asi nejčastěji se tady objevuje břicho a nohy, to také píše Věra. A krásná zpráva mi přišla od Elizabeth na e-mail. Krásné ráno, já bych na sobě neměnila nic. Myslím si, že každý člověk má svoji krásu, tak jak se narodil. Zdraví Iveta. A i vy, já s vámi souhlasím a pod to se podepíšu. Tak dejte vědět i vy ostatní, pokud máte nějaké nedostatky, které byste chtěli změnit. Teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženost deštěm, postupně místy i trvalejším. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A celkem pětkrát denně máte šanci s naším rádiem vyhrát peníze. Stačí jenom poslouchat a jakmile padne tato výzva...
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak volat sem k nám do studia 77 66 12 800. Pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak dostanete šanci otvírat výherní boxy, ve kterých můžou být penízky, ale taky můžou být prázdné, nebo můžete se dostat až k prázdnému boxu a to znamená, že přijdete o všechno, co jste si zatím nahráli. Navíc jedenkrát za den tady máme speciální bonusové kolo a to znamená, že ať už dopadnete dobře nebo špatně, tak automaticky vyhráváte 3000 korun na investování s Investunou. Tak držím palce a dneska nadělujeme, no a já už posílám další muziku.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. 3 lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.

0: 3. 6.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelou minutku 13. hodina předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že cesta k vlastnímu bydlení se čím dál více oddaluje.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Radisox, ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
7: V Ostravě se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Problémy jsou taky na dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Na obchvatu Frýdku Místku je dopravní komplikace. Nehoda se řeší v Blansku v ulici Svitavské. Bourala tady dvě osobní auta a dvě auta se srazila taky v Moravském Krumlově na Znojemsku v ulici Znojemské. I tady si dávejte pozor.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Cesta k vlastnímu bydlení se čím dál víc oddaluje. V Brně se v sobotu dočkáme opraveného historického trolejbusu. Fotbalový nároďák se už v pátek zapojí do mistrovství světa. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitosti vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
8: Morava aktuálně.
7: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále víc zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
9: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc vážím.
7: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Milovnice historické dopravní techniky si v Brně přijdou na své. Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Vůz z roku 1980 vyjede po náročné renovaci.
8: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalový nároďák se už naplno chystá na mistrovství světa. Před úvodním zápasem proti Koreji dnes svěřenci trenéra Miroslava Koupka míří do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem našeho času. Zítřek by měl být u nás na Moravě a ve Slezsku oblačný až polojasný, místy sprchne, ojediněle se můžou vyskytnout taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
8: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
11: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
10: A generace za teď úplně leží
11: já
10: pod stolem.
11: Vím.
10: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
11: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
10: Kalin.
11: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
10: Ne, už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
11: Být stále mlad.
8: Rádio.

milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: Středeční odpoledne, Rádio Čas a také já, Mirek Rešl, a já myslím, že je čas si opět zasoutěžit.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Náš časácký skřítek tady pro někoho z vás má penízky, tak teď už se jenom dovolat 77 66 12 800. No a já budu držet palce, ať dneska nadělujeme. Tak pokud budete třetí, máte šanci.
2: Hity, které milujete.

0: Vítkův poklad Rádia Čas.
1: Ano, je to tady dneska už čtvrtý pokus a já se ptám, komu se podařilo se k nám dovolat.
2: Krásný den, tady Pavla.
1: Krásný den i vám, odkud nám voláte?
2: Práce.
1: A kde?
2: Valašského Meziříčí.
1: A tak posíláme pozdravy do Valmezu. Tak,
2: díky.
1: Budete skromná nebo budete riskovat?
2: Skromnější.
1: Dobře, tak uvidíme. Můžeme otvírat boxiky?
2: Ano, můžeme.
1: Tak jdeme na to, první box.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Tak Pavlí, máme stovečku, co na to říkáte?
2: Určitě dál.
1: Pokračujeme určitě dál, tak snad budu aspoň dvě dneska, no? Uvidíme.
2: Uh-huh.
1: Pojďme dál.
3: 200.
1: Máme 200 na kontě. Co teď?
2: Ano, ještě.
1: Pokračujeme dál.
3: 300.
1: Jsou to 300.
2: Ano, ještě trošku.
1: Ta skromnost má různé podoby, že? Tak uvidíme, uvidíme. No jo, ještě to není na žádný luxusnější oběd. Tak jdeme dál, čtvrtý box.
3: 400.
1: Ještě tam jsou penízky, co teď?
2: Tak ještě jednou.
1: Pokračujeme dál, pátý box.
3: 500.
1: Máme 500.
2: Tak, stačí asi, no.
1: Jo, jste si jistá?
2: Nejsem, ale...
1: Nejste? No, já vás nechci přemlouvat.
2: Lepší něco než nic.
1: Takže finální odpověď, končíme s 500.
2: Ano.
1: Dobře, končíme. V tom případě gratuluju.
2: Děkuju.
1: Není to závratná suma, ale 500 dobrá. Teď otázka, chcete se podívat do dalších boxů, ať víme, co tam máme?
2: Oni ne.
1: Nechcete? Já si myslím, že by to posluchače zajímalo.
2: Tak jo.
1: A mě taky, upřímně. Tak, tak pojďme na to. Šestý box.
3: 600.
1: Máme 600, teda nemáme, ale bylo by tam 600. Další box.
3: 700.
1: 700 by bylo. Další box.
3: 800.
1: 800 by bylo. Další box.
3: 900.
1: 900, další box. A tady by to skončilo.
2: Nevadí.
1: Takže 900 tam mohlo být,
2: dobrá.
1: Ale mohla tam být také nula, že ano?
2: Ano, ano.
1: Pavlo, gratuluju vám, zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme
2: Děkuju.
1: Podrobnosti. No a posluchači, ještě jedna šance dneska, ještě jedna šance vyhrát penízky, tak buďte ve střehu a jakmile padne výzva, tak volejte.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
10: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a také s Mirkem Rešlem. A přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na takový náš hudební svátek. Protože tak jako každý rok, tak i letos pořádáme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. A musím říct, že už jsem jich spousta zažil, ale na ten letošní se těším úplně nejvíce, a to zejména kvůli tomuhle. Skupina Europe, myslím si, že není ani třeba představovat, připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba právě The Final Countdown a jako jediné místo v České republice se vybrali naše rádio. Rádio Čas, jediné místo, kde se ukáží v rámci jejich turné a jak je zvykem na našich koncertech, tak tam nebudou sami. Kromě nich také David Koller. Chybět nebude skupina Olympic. No a také Lenny se speciálním hostem Marpem. Tihle všichni se ukáží už 21. listopadu v Ostrava aréně, no ale samozřejmě tam budete také vy, naši milí posluchači, na to já se těším úplně nejvíce, protože je to takový jediný prostor se s vámi potkat, seznámit se, pokecat si, budeme tam moderátoři, zprávaři, zkrátka jasně celý tým Rádia Čas. Tak pokud ještě nemáte své stupenky, tak na našem webu casradio.cz si je sehnat můžete. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se nám už místy vyčasí. Většinou bude oblačno, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Vašem parťákem v tuto chvíli zůstává Rádio Čas. A krom hitu, které milujete, vám také neustále nadělujeme nějaké soutěže, odměny a ceny. Dneska už jsme čtyřikrát soutěžili se Skřítkem, kde si můžete vyhrát nějaké finance společně s Investonou. A krom toho, každý všední den mezi 11. až 12. můžete vyhrát oběd k vám do práce. A nejenom pro vás, ale také pro vaše kolegy. Stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do obědovky, poslouchat na

0: Naše rádio a hlavně u vás v práci být na telefonu, protože mezi 11. až 12. kolega Aleš Klubal zavolá někomu z vás, kdo jste se registrovali, a pokud prokážete, že nás posloucháte, tak máte oběd pro vás a jak jsem říkal, také pro kolegy úplně zdarma. Tak držím palce, ať i zítra nadělujeme, no a já posílám další muziku a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
12: Kámen a zahrada.
13: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
12: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas.

0: To je téma, které dneska řešíme v éteru Rádia Čas a věnovat se mu budeme i v příští hodince. V tuto chvíli ale předávám slovo Honzovi. Míříme na cesty a čekají nás také zprávy, ve kterých si povíme, že farmy spustily samozběry jahod.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: e-obuv ví. Kámen a zahrada.
1: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
2: Já, tu se stavte!
1: Těšíme se na vás
0: v Kámen a zahrada.
1: V areálu stavební Nijaník.

0: Kolony se aktuálně tvoří v Ostravě na Rudné ulici ve směru do Poruby před mostem ve Svinově. Dále jsou problémy na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Nehoda se řeší v Blansku v ulici Svitavské, kde bourala dvě osobní auta, a dvě auta se srazila taky v Moravském Krumlově v ulici Znojemské.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Farmy už spustily samosběry jahod. V Opavě vzniknou desítky nových bytů. Basketbalisté Nymburka se slučují s pražskou Slavií. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Oprava prvních dvou domů má skončit příští rok. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Město to chce vybudovat 120 bytů. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejč. Co porotu zaujalo, to nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Hejtitelskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejč navíc získala také historicky první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
1: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20násobný český šampion se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Zítřek bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 14 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
4: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
3: A generace za teď úplně leží
4: pod stolem. Já vím.
3: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
4: A jo, počkej, Kalim, Kalin.
3: Kalin.
4: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
3: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Bumři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9. V Dobré ráno Moravo.
4: Víc stále mlad.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Víš, mě se taky stýská. Najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Dnešní odpoledne s rádiem Čas, víkend se pomalu, ale jistě blíží a pokud ještě nevíte, kam vyrazit, pokud nemáte plány, tak s námi rozhodně zůstaňte, protože za chviličku nabídnu tipy a mrkneme se také na to, co nás dnes podvečer čeká v éteru Rádia Čas. Teď už ale hity, které milujete.
1: Rádio Čas, hity, které milujete.

0: se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. Víkend se pomalu, ale jistě blíží a jako první má pozvánka míří na Oderské dny 2026. Akce, která proběhne v pátek a v sobotu, tedy 12. 13. června v areálu Dělnického domu v Odrách. No a pokud vyrazíte, tak se můžete těšit na dvoudenní multižánrový festival plný hudby, zábavy, doprovodného programu a setkávání napříč generacemi. Vstupná akce je zdarma a vystoupí například skupina Noha, Kamel Střihavka, Galia Brothers a mnoho dalších. Podrobnosti na oderskedny.cz. No a zvu vás také na zámek Nová Horka na další ročník Květománie, oblíbené výstavy květin, která opět rozkvete v duchu symbolických lilí. Své umění představí florista Slávek Rabušic a celá akce proběhne v sobotu 13. června. Můžete se těšit třeba také na představení rasy Bišonku a mnoho dalšího. Takže ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
5: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
11: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
12: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
14: www.podpovrchem.com.
13: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Držíte vlny Rádia Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do dnešního rána, zkontrolujeme naše znalosti, dovednosti a to, jak jsou na tom naši ranní moderátoři, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš. Tak skválně, věděli byste, v kterém roce byl vyhlášen Krkonošský národní park? I tohle bylo tématem. Pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tento den byl vyhlášen Krnošky.
3: Krnošky.
2: Rozumíme si?
4: Ale to my máme dneska celý den, ano, nebo celé ráno.
2: Lenča má německou chaběnku.
4: Ano, já chaběnka.
2: Ano, přesně tak. A já zkracuju teda. Takže tento den byl vyhlášen Krkonošský národní park. V kterém roce to bylo, ptám se. A teď zase podle indicí, jo? Pokud to nevíte.
3: No to nevíme. Ne,
2: tak byl to rok, kdy se do vesmíru podívala i první žena, Valentína Tereškovová, nic, jo?
4: Je tam, máš to něco s válkou?
2: No to mám. Narodila se Bára Basiková.
4: Jo, tak to není ten 45.
2: Byl spáchán atentát na Kennedyho.
3: Hmm. 60 něco.
2: A svět si připomínal 18 let od konce druhé světové války.
4: Počkejte, že 45 plus 18 55, 63.
2: Ano, děvčata, věděli jste to. V roce 1909 použila britská loď Slavonia poprvé nouzový signál SOS, který se v Morzeovce zapisuje.
4: Sekira, ona, špán, sekira, takže tři tečky, čárky, tři čárky, tři tečky.
2: Tam nebudu dávat ani nápovědy, protože bych se spletl. Dneska by oslavil 68 let pan herec a ve své době i skvělý dabér. Dneska už jenom vzpomínáme jméno.
5: Zítra prostě zazvoníme zvonečkem.
6: To chci zvonit pro každou hloupost.
5: Malý starosti jsou taky starosti. A my nemusíme mít vůbec žádný starosti.
3: Odkud je ta ukázka?
2: Sarabeli.
3: Takže je to pan
4: Dlouhý.
2: Který?
4: Vladimír.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Ve čtvrtek se nám už místy vyčasí. Většinou bude oblačno, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já tady mám ještě jednu pozvánku, a to na Transport Show Truck and Bus Brno 2026, akce, která proběhne už tento pátek a sobotu na brněnském výstavišti v pavilonu P a venkovní plochy. No a pokud máte rádi traky, autobusy a dopravní techniku, tak si určitě přijdete na své, a pokud ne, tak rozhodně taky. Těšit se můžete na dakarský speciál Aleše Loprajse s Tančou Adama Pešela, spanilou jízdu traků centrem Brna, workshopy a panelové diskuze pro dopravce a řidiče, a chybět nebude ani skvělé jídlo, protože součástí celé akce bude Burger Festival a hudební Transport Fest. Mimo jiné si můžete nechat zadarmo změřit zrak, chybět nebude ani autobus HC Kometa a autogramiáda, no a samozřejmostí je také doprovodný program pro veřejnost a rodiny s dětmi. Vstup na celou akci je zdarma, úplně super akce pro celou rodinu, tak pokud vyrazíte, tak se hlavně příjemně bavte.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000

0: Freud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 15. hodina. Po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Před námi jsou informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že na pěkné počasí si budeme muset počkat do příštího týdne. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
9: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu před mostem ve Svinově. Tady se tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Blansku na ulici Svitavské a nehoda se řeší taky v Rousínově na Vyškovsku v ulici Rudé armády. Tady se jezdí Kyvadlově, bourala tady dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Na další oteplení si musíme počkat do příštího týdne. Ve Vítkovicích vzniklo Centrum kybernetické bezpečnosti. Už zítra začíná fotbalové mistrovství světa. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka dorazila studená fronta. Dnešek je ve znamení deště a ochlazení. Zítra už sice srážky ustanou, teploty ale dál zůstanou pod 20 stupni. Dalšího oteplení se dočkáme až příští týden. V úterý můžeme naměřit až 25 stupňů.
1: Morava aktuál.
13: V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
14: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza, a samozřejmě ještě hledáme, řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už úplně od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
13: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
1: Rádio Čas, sport.
13: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne zítra fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel remízou 1-1. Zítřek bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkami, objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 14 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
12: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
16: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
15: A generace Z teď úplně leží
16: pod stolem. Já vím.
15: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
16: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
15: Kalin.
16: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
15: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Bumři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
16: Být stále mlad.

0: Úžasná pohodovka v podání kapely Limp Bizkit na rádiu Čas, která doufám zpříjemnila vaše středeční odpoledne. Příjemné, ačkoliv pravda, upršené odpoledne, přátelé, vinšuje teď už z rádia Čas Kiki Střelcová. Snad se máte dobře? A i přesto, že jako velkou část našeho území dneska obklopují dešťové mraky, takže se tím jako nenecháváte vyvést z míry a máte příjemný den. Já osobně tyhle ty dny miluju, protože člověk se tak jako někam schová, zababuchá se třeba pod nějakou tu peřinu, dáte si něco dobrého, tak pokud už máte pro dnešek všechny povinnosti splněné, tak se tím hřiďte, doporučuji opravdu, ať už si něco dobrého uvařit, objednat, nebo cokoliv dobrého si dát k snědku, třeba i něco mlsného. Sice za to by nás asi úplně Vička Rigler nepochválila, ale takže jo, když to není úplně pořád, tak si myslím, že by i tohle nám schválila. No a pojďte společně se mnou užívat středečního odpoledne s datem 10. června. Hity, které milujete, se chystají i na nadcházející minuty a hodiny, tak věřím, že si to společně užijeme. No a taky si za chviličku řekneme, jak to bude vypadat v rámci dnešního odpoledne se soutěžením. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: ti, co máte soutěživého ducha, tak i dneska v rámci středečního odpoledního vysílání Rádia Čas se můžete těšit, že jednou dorazí ještě náš rádiový skřítek. A s ním přijde i poklad. A vhodno, samozřejmě, bude to nějaká ta finanční pěkná částka, ale jestli si ji získáte nebo ne, to už záleží opravdu čistě na vašem štěstí. Nicméně, já tady pro vás mám takovou podpultovou informaci, že byť byste nakrásně penízky nevyhráli, tak v příští hodince, kdy si mimochodem zasoutěžíme, skřítek donese takovou tu náplast na bolístku v podobě dárkového balíčku společnosti Investona. Takže rozhodně, kdo se v příští hodině dovolá na skřítku v poklad, tak rozhodně neodejde s prázdnou. Tak já vám budu držet palce a včas, až skřítek dorazí, vám dám vědět. Jen se nebojte.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
2: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Michal Fest Ostrava. Festák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
13: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
15: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
16: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Gomez a Rema v rámci středečního odpoledne na rádiu Čas. Přesně o 15:30 odpoledne. My máme 10. červnový den, kdy svátek slaví Gity, ale třeba taky Gréty či Margity. Tak jestli náhodou dámu tohoto jména znáte, určitě na ní nezapomeňte. Věřím, že jí to potěší. No a co všechno dalšího se váže k dnešnímu dni, tak na to už se podíváme do dnešní rubriky Víš, nevíš, kolegů z ranního vysílání.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tento den byl vyhlášen krnožky.
4: Krnožky.
3: Rozumíme si?
5: Ale to my máme dneska celý den, ano, nebo celé ráno.
3: Lenča má německou chaběnku.
5: Ano, já chaběnka.
3: Ano, přesně tak. A já zkracuju teda. Takže tento den byl vyhlášen Krkonožský národní park. V kterém roce to bylo, ptám se, a teď zase podle indicí, jo, pokud no, to nevíte.
4: No to nevíme. Ne,
3: tak byl to rok, kdy se do vesmíru podívala i první žena, Valentína Těrškovová, nic, jo.
5: Je tam ještě něco s válkou, to
3: no,
5: jsou jediná data, která
3: mám, narodila se Bára Basiková.
5: Jo, tak to není ten 45.
3: Byl spáchán atentát na Kennedyho.
4: Mhm. 60 něco.
3: A svět si připomínal 18 let od konce druhé světové války.
5: Počkejte, že 45 plus 18 je 55, 63.
3: Ano, děvčata, věděli jste to. V roce 1909 použila britská loď Slavonia poprvé nouzový signál SOS, který se v Morzovce zapisuje.
5: Sekira ona, špán sekira, takže tři tečky, tři čárky, tři tečky.
3: Tam nebudu dávat ani nápovědy, protože bych se spletl. Dneska by oslavil 68 let pan herec a ve své době i skvělý dabér. Dneska už jenom vzpomínáme jméno.
6: Zítra prostě zazvoníme zvonečkem.
7: Co chci zvonit pro každou hloupost?
6: Malý starosti jsou taky starosti. A my nemusíme mít vůbec žádný starosti.
4: Odkud je ta ukázka?
3: Sarabeli.
4: Takže je to pan
5: Dlouhý.
3: Který?
5: Vladimír.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
8: Ve čtvrtek se nám už místy vyčasí. Většinou bude oblačno, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.

mytech, které milujete, budeme na rádiu Čas pokračovat už za okamžik, ale teďka se pojďme podívat na vaše odpovědi na naše dnešní téma. Při středě jsme se tak nějak jako snažili vykopnout takové odlehčenější povídání mezi vás. No a v placu je, přátelé, otázka, že co byste na sobě vylepšili, pokud by to bylo možné, co se vašeho těla týče. No a máme tady různé komentáře. Jako kdo mi trošičku znáte, tak víte, že já moc na ty úpravy a vylepšování nejsem. Dneska říkám, že každému bylo nějak z hůry naděleno, že jo, a tím, že jsme každý jiný, tak tím jsme originální.

0: Nicméně Mirka z Dobronína, ta by prý na sobě evidentně změnila asi úplně všechno. Prý prsa, ruce, stehna, zuby, ale na jejím synovi by akorát změnila to, aby přestal mluvit vulgárně. Hlavně, aby prý byl zdrav, a to je samozřejmé. Všechno ostatní je vedlejší. No a Andrea píše, ahoj časíku, je toho by bylo. No co už, mládí a krása se vrátit nedá. A zdraví Andrea. Tak jsme rádi, že jste humorní, že to berete jako s nadhledem, optimisticky. A nechte být, takové stárnutí s grácí, to už je v dnešní době různých úprav a plastik a nevím čeho všeho opravdu Takže se toho, milé dámy, nebojte, stačí trošičku jako ten ksichtík, že jo, popatlat rukama nějakým dobrým krémem, stejně tak tělo, a uvidíte, že to nebude taková hrůza.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: úžasně pohodová Olga Lounová, která doufám na vás ten klid, pohodu a i třeba úsměv na rtu přenesla z vln Rádia Čas. Krátce před 16. hodinou odpolední. Pokud i nadále zůstanete s námi na Rádiu Čas, tak vám můžu slíbit, že těch hitů, které milujete, bude i v další hodině dost. Dočkáte se jak na muziku českou, slovenskou, tak i přes polní vzdálenou. No a k tomu si připomeneme taky jedno smutné výročí, které se váže k historii naší země právě k dnešnímu datu. No a ti se soutěživým duchem buďte naladěni na vlnách Rádia Čas, protože v příštích 60 minutách dorazí skřítku v poklad. Tak vám budu držet palce a nezapomeňte si nachystat telefonní číslo sem do studia 77 66 12 800.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jaké pantofle?

0: ví.
1: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Vážná nehoda se stala na dálnici D48 na cestě z Hranic do Nového Jičína. U Palačova osobní auto srazilo chodce. Záchranáři zasahují taky na Zlínsku v obci Provodov, na výjezdu na Želechovice nad Dřevnicí. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila i v Přerově v ulici Komenského. Nehoda dvou aut nás potrápí taky ve Vyškově na výjezdu na Drysice. Tady bouralo nákladní auto s osobním. A pozor na nehodu taky v obci Rousínov na Vyškovsku v ulici Rudé armády, kde se srazila rovněž dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Druhý cizí jazyk na školách dál zůstane volitelný. Hasiči v Luhačovicích mají od města novou čtyřkolku. Trenér z Kuhraví nejspíš ze Slovácka zamíří do Baníku. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet. Bude pak na žáci, jestli si ho zvolí. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude nutná hned od první třídy.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdek Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Nejprve se bude upravovat asfaltová plocha, na které vznikne parkoviště. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta Marian Ležák, významným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
2: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce.
0: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51-letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Zítřek bude oblačný, místy polojasný, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
4: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
3: A generace za teď úplně leží.
4: Já vím.
3: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
4: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
3: Kalin.
4: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
3: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Bumři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
4: Být stále mlad.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jazz. Milujete. Rádio Čas.

Tradiem čas, tohle byl další z hitů, který milujete, no a za chvilku už další PH, Richard Miller a nebo třeba Daniel Pauter. Máme 10. června, no a k dnešku se, přátelé, váže vzpomínka na jednu z nejhrůznějších událostí spojenou s naší zemí. Malá výzka s rozlohou necelých 5 kilometrů čtverečních, rozkládající se na území Středočeského kraje na Kladensku. To jsou Lidice, jejichž historie sahá až do roku 1309, odkud pochází nejstarší zmínka o této obci, která v té době nesla název Ludice. Malebnou vesničku však během druhé světové války zasáhla jedna z nejtragičtějších chvil v historii české země. Němečtí nacisté Lidice srovnali se zemí a chtěli ji vymazat z dějin. K vyhlazení vesnice došlo právě 10. června 1942 německými nacisty jako pomsta za útok na říšského protektora Reinharda Heydricha z konce května, který spáchali dva čeští parašutisté. Po válce byl na místě Starých Lidic postaven památník na památku obětem s muzeem připomínající tuto tragédii. No a dnes už Lidice píšou novou historii. Vesnice byla vybudována znovu, nikoli však na tom stejném místě, ale o několik set metrů dál. No a nyní tam zde žije spokojeně 554 obyvatel. Tak i takové události se váží k dnešnímu dni. Já doufám, že kolem vás se žádné tragédie nedějou a že se teď společně budeme moci užívat další muziky. Hity, které milujete.

0: Úžasný Cutting Crew na rádiu Čas. No, přátelé, taky dneska při středě dělal radost před obědem kolega Aleš Šklubal, který rozdával zase mezi vás poukázky na oběd, který platíme my, a vy si na něj můžete vzít kohokoliv z vaší práce v rámci naší obědovky Rádia Čas. No a pokud byste taky chtěli, abychom vám zaplatili oběd, tak není nic jednoduššího, než skočit na naše weby casradio.cz, vyplnit opravdu kratičký formulář, kde se zaregistrujete, nezabere vám, přátelé, ani minutku vašeho času, jo, takže se nemusíte bát. No a pak už jen musíte během všedních dnů před pravým polednem mezi 11. a 12. dopolední poslouchat naše vysílání. A když vám kolega Aleš zavolá a vy budete zrovna napříjmu, tak vás zveme zadarmo na oběd. A to se vyplatí. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, tak určitě neotálejte, protože to rozhodně stojí za to.
1: Obědovka Rádia Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
7: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
8: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
9: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
12: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek se nám už místy vyčasí. Většinou bude oblačno, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: No a nyní, přátelé, naši milí posluchači, Rádia Čas, kdo máte soutěživého ducha, tak být vámi, tak jsem teď pořádně ve střehu.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
0: Jak jsem slíbila, tak taky plním. Máme nějakých 7 minutek po 4:30 odpoledně. Řekla bych, že to je tak jako vhodný čas na to si opět a zase dneska už po 1, 2, 3 po 5, dívejte se, po 5 zasoutěžit. No, jaký finanční obnos přinese skřítek tentokrát, tak to těžko říct, že? To já netuším, jakého jmění se mu tentokrát zachce a kolik vám bude chtít pustit. Nicméně, já mám pro vás dobrou zprávu. I kdyby to náhodou s těmi penízky nevyšlo, tak si jeden z vás bude moct odnést jako takovou náplast na bolístku pěkný dárkový balíček od společnosti Investona. Ale říkám, to jen v případě, že by to s financema nevyšlo. Ale tak já nebudu malovat čerta na zeď a dám vám takovou výzvu, že kdo se mi dovolá jako 10. v pořadí, když máme toho 10. června, tak bude moct zkusit zatočit s tím naším skřítkem Rádia Čas. Tak držím palce a jdeme na to.
1: Skřítkův

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pánové, je to tady. Po strastiplné cestě jsem se dočkala 10. volajícího. No, a já se ptám, kdo je tam?
1: Na dradě je Zdeněk.
0: Já tě zdravím, Zdeňku, ahoj, pěkné odpoledne.
1: Taky. A vám.
0: Co, jak to jde při středě, dře to nebo je to pohoda?
1: Už je to lepší.
0: Už je to lepší, takže chápu, že už po práci.
1: Ano.
0: Tak to by teda bylo super, vylepšit to nějakým tím příjemným finančním obnosem. Tak hele, až budeš připraven soutěžit, řekni včil a otevřeme společně první políčko. A jsem sama zvědavá, kolik náš skřítek Rádia Čas přináší tentokrát.
1: Včil.
0: Dobrá, jdeme na to, držím palce.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 400.
0: No ale podívejme,
1: tak
0: to začalo opravdu pěkně, ano, Ježkovi oči. 400 jsou doma a teď jsem zvědavá, jestli máš či nemáš soutěživého ducha, nebudu ti do toho kecat, aby potom to jako nebylo na mě, že jsi třeba prohrál. Tak povídej, jestli jdeme dál, nebo 400 stačí.
1: A jo, jdeme dál.
0: Dobrá.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 600.
0: No, zatím se to teda vyplácí. Pěkně, ten skřet má dneska při středě jako velmi dobrou náladu. Je dajný.
1: No, zvědav do kdy.
0: No to i já jsem zvědavá, pravda. U něho člověk nikdy neví, ale tak jako ono to láká, že jo? Co si budem? 600, pak nevíš, jestli jako tam je 7 nebo ještě víc. No ale říkám, musím to nechat čistě na tobě.

0: jo, tak to má.
1: Ještě, dobrá.
0: Jo.
2: Otevírám box rádia čas, který je plný peněz. 700.
1: Čověče, ty máš normálně nejenže štěstí a soutěživého ducha, ale taky se ti to zatím vyplácí.
0: Ale taky mám srdce v kalote.
1: Jo, tak to většinou u mužů bývá, no. Ale hele, jako jestli jsi spíš chtěl říct teďka to, že jako seš nervózní, tak ono se to tuším říká, že máš, počkej, jak to je? Nebo jo, říká se to krk v kalhotech, nebo srdce v kalhotech. Já jsem se teďka pravda do toho zamotala, že jsem myslela, že to je nějak knedlík v kalhotech, ale to je blbost.
0: Srdce v krku.
1: Srdce v krku, ano. Možná to.
0: Ale já mám kalhotech.
1: No, tak teď nevím, co ti to tvé srdce bude radit, jestli jako dál, nebo radši zůstat u těch sedmistovek.
0: No, pojďme dál, když se zatichl, tak jsem dostal šat.
1: Dobře, tak jo, tak jdeme na to, doufám, že tě nešlak netrefí.
2: Otevírám box rádia čas, který je plný peněz. 900.
1: No ale podívejme. Seš tam dobrý, seš tam. Já miluju veselé posluchače. Mimochodem, Zdeňku, odkud voláš?
0: Z auta.
1: Z auta. No to jsme se teda toho dozvěděli. A to auto máš postavené kde? Hlavně neříkej na parkovišti. Nebo
0: na parkovišti.
1: Já jsem tak nějak jako chtěla nenápadně vyzvědět, odkud máme aktuálního volajícího.
0: Z Ostravy,
1: výborně. No tak to by, hele, byly ty penízky jako doslova na dosah. No a teď jako to vypadá, že by mohla být třeba i ta tisícovka, nebo něco přes tisícovku na dosah, ale... No. Ale, risk je zisk sice, ale říkám, musím to opět a zase nechat na tobě. Tak záleží, jestli budeš riskovat, nebo 900 bude stačit.
0: Lepší vrabec, jak se to říká. Ne, pojďme ještě dál.
1: Ještě dál. Uvidíme. Dobrá, jo. No máš opravdu riskantního ducha a teď jsem zvědavá, jestli se ti to vyplatí i nadále.
2: Otevírám box rádia čas, který je plný peněz. Tisí.
1: Wow! Ty brďo, hele, tak to riskování se ti zatím vyplatilo. Tisícovka je doma. Tak, a co včil?
0: Ne, už stačilo.
1: Rozumím, já normálně, jak se říká tady po našimu, mě normálně teďka lepilo za tebe.
0: No.
1: Ty srdce v kalhotách mě lepilo, to jsme teda dvojka. Nicméně jsem ráda, že si to teda takhle jako zavčas utnul, protože kdo ví, co by bylo dál. Zdeňku, tisícovka je tvoje, rádo se stalo, zůstaň mi na telefonu, ať víme, kam penízky konkrétně v Ostravě poputují. No a přátelé, vy rozhodně nezoufejte, protože jak víte, skřítek Rádia Čas tady bude opět zase zítra.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity.

0: Řeknu vám, že ten čas neskutečně letí. Za necelé 4 minutky odběž se, už vidíte to, 16. jsem vám chtěla říct. 17. už hodina odpolední. Před náma je naše poslední společná hodinka a i tu si pořádně užijeme. Především pak z hity, které milujete, bude jich opravdu zase spousta. No a co se týče našeho dnešního odpoledního výherce v skřítkově pokladu, tím se stal Zdeněk z Ostravy, vysoutěžil si krásný 1000 obnos, takže ještě jednou velká gratulace a kdo byste si chtěli přijít taky k nějakému pěknému finančnímu jmění, tak nezoufejte a žhavte telefonní linku Rádia Čas zase už od zítřejšího rána. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové středeční odpoledne u Rádia Čas a za chvilku už si přebírá slovo Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane.

0: festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové

0: kódy na tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Vážná nehoda se stále řeší u Nového Jičína ve směru od hranic na dálnici D48 poblíž Palačova. Tady osobní auto srazilo chodce. Záchranáři zasahují taky v obci Provodov na Zlínsku. Na výjezdu na Želekovice nad Dřevnicí bouralo auto. Dvě auta se srazila v Rousínově na Vyškovsku v ulici Rudé armády, jezdí se ke Vadlově, a dvě auta bourala taky v Šumperku na Masarykově náměstí.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Cesta k vlastnímu bydlení se čím dál víc oddaluje. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem ve Zlínském kraji zůstává Jakub. Fotbalový nároďák se už v pátek zapojí do mistrovství světa. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitosti vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále více zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
2: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc vážím.
0: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji, stejně jako v předchozích letech, Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích letech.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalový nároďák se už naplno chystá na mistrovství světa. Před úvodním zápasem proti Koreji dnes svěřenci trenéra Miroslava Koupka míří do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem našeho času. A zítřek bude oblačný až polojasný, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat od 14 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
4: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
3: A generace za teď úplně leží
4: pod stolem. Já vím.
3: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
4: A jo, počkej, Kalim, Kaylin.
3: Kalim.
4: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
3: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
4: Víc stále.

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Další z hitů, který milujete, tentokrát v podání Robbieho Williamse na rádiu Čas. No a my teďka, přátelé, krátce před 17:15 budeme jednak blahopřát, ale taky vzpomínat. Ale začnu tím, že v zahraničí dnes, v 10. červnový den, se oslavuje ledový čaj a nebo třeba taky pomalá mluva. To jen tak pro zajímavost. Nicméně dneska by 68. narozeniny oslavil český herec a držitel dvou českých lvů Vladimír Dlouhý, který předčasně, bohužel, zemřel 10 dnů po svých narozeninách v roce 2010. Vzpomínáme i na českého zpěváka a kytaristu, přezdívaného jako český Elvis Presley, Karla Zicha. Ten zemřel tragicky na dovolené při potápění doslova před zraky své manželky v roce 2004. A dneska by oslavil 77. narozeniny. No a konečně něco optimistického, krásné půlkulatiny, přátelé, slaví tato dáma.

0: Já myslím, že každý určitě poznal, že jde o Marcelu Holanovou, která dneska, přátelé, sfoukne z dortu 75. narozeniny. Krásné. A věděli jste mimochodem o tom, že Marcela má vystudovanou ekonomku? No, takže další příklad toho, že to, co člověk vystuduje, tak se tomu většinou nevěnuje. No a svátek mají Margity, Gréty a Gity, tak jim určitě popřejte dnešnímu svátku a my už jdeme k dalším hitům, které milujete.
1: Radio Čas.

0: Česku.
1: Klidné středeční odpoledne přeje ze studia rádia Čas Kiki. Já když teďka koukám ven u nás v Ostravě, tak to vypadá, že aspoň na večer se trošilinku ten dešť umoudřil a po celém dni, možná nejenom na chviličku, ale přestalo pršet, přátelé. Takže pokud potřebujete vyvenčit svoje čtyřnohé mazlíčky, není nejideálnější chvíle než právě teď. Kdo ví, kdy se to zase znova z té oblohy spustí. Nicméně, já tady mám pro vás jeden skvělý tip. Od včerejška je totiž venku nová epizoda Selfie s Táňou. Ta tentokrát nespovídala hosta ve studiu, jak je tomu zvykem, ale byla mimo něj a vyrazila do terénu, a to rovnou do garáže známého závodníka Aleše Loprajze. Ovšem zajímavém, okolo závodění na automobilových závodech Rally Dakar si tihle dva povídali, taky to, že to jako není žádný med, a taky byla řeč o úskalích, která tato pro někoho snová profese přináší. Tak pokud byste chtěli vidět už 19. díl Selfie s Táňou, tak není nic jednoduššího, než si najít díly na internetu, kde mimochodem najdete i všechny doposud odehrané epizody.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
3: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
4: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
5: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
13: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
14: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
15: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
16: Vstupenky na ticketportal.cz.
17: Filmtime na Rádiu Čas.
18: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka.
17: Nezapomeňte!
18: Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: No a teď už pozvánky na nadcházející víkend. Protože jich bude hodně, tak si nejlépe otevřte svoje deníčky, poznámkové bločky a pište si. Přátelé, Kontaktfest 2026. Frenštátský amfiteátr, konkrétně Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, známá to oblíbená rodinná akce s našlapaným hudebním programem plných hvězd. K tomu moderní cymbálovka, program pro nejmenší a i milovníci jídla si přijdou na své. Bude to v sobotu 13. a v neděli 14. června. Po oba tyto dny se můžete těšit na Olgu Lounovou, Jiřího Zmoška, Adama Myšícha, Čechomor, Vypsanou fixu, Vesnu a třeba taky úžasného Jiřího Korna. No a potom další pozvánka na sobotu. Pokud to zase naopak třeba máte blíže do Studénky, tak to vás pozvu do místního zámku Nová Horka, kde zve, nebo kdy tento zámeček zve na další ročník Květománie. Jde o oblíbenou výstavu květin, která bude, přátelé, plná lilií. Je mi jasné, že pány zas až tak ty kytičky neberou, takže milé dámy, které doslova ujíždíte na těchto krásných květech, rozhodně do zámku Nová Horka vyražte. Dokonce tam bude i představení umění jednoho floristy, který se říká Slávek Rabušic. No a všechno se bude konat počas soboty 13. června. Tak tolik tedy k tipům, no a teď už se půjdeme mrknout na zítřejší oblohu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Ve čtvrtek se nám už místy vyčasí. Většinou bude oblačno, ojediněle polojasno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

A mezi hity Rádia Čas, které milujete, je už teďka před námi při středě pozdním odpolední nové vydání okénka Moravskoslezského kraje, se kterým přichází jako vždycky Marcelka Fabiánová, usměvavá, dobře naladěná a poví

0: Co se v našich severomoravských končinách děje nového? Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
3: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
2: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, Ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
2: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Dobré ráno, Moravo.
6: Dobré ráno, Moravo.
7: Hádej, kdo přijde na snídani.
8: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině rádio Čas.
7: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: hříšného tance. Ježiši, jak já tyhle ty slaďárny miluju. No a proto se i s další z takových mých srdcovek s vámi rozloučím. I tohle bude hit, který milujete v podání Calling. Popřeju vám krásný zbytek středečního dne, užijte si pokud možno co nejvíc poklidný večer. No a za chvilku už se na vás těší kolega Tom Michalík, který má pro vás další premiérový díl pořadu Film Time. No a co se týče, přátelé, dnešních nočních teplot, tak ty se budou hýbat po celém Česku mezi 10 až 12 stupni Celsia, takže kdo vyrážíte na oční možná budete vyrážet, ale až zítra ráno. Kdo budete na noc vyrážet, na noční jsem chtěla říct, tak se určitě přioblečte. Kiki Střelcová přeje krásný středeční večer, no a teď už další slaďárna.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Aktuálně jsou problémy v Šumperku. Na Masarykově náměstí srazila se tu dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Rousínově na Vyškovsku na ulici Rudé armády. A nehoda se stala taky na Vyškovsku, na trase Vyškov-Drysice. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Farmy už spustily samosběry jahod. Ostrava bude mít nový divadelní sál. Basketbalisté Nymburka se slučují s pražskou Slavií. Dobré středeční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
0: Morava aktuálně.
7: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 tu vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 500 diváků. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejč. Co porotu zaujalo, to už nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Hodnotitelskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejč navíc získala také historicky první ocenění vinařská obec Jihomoravského kraje, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
0: Rádio Čas, sport.
7: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20násobný český šampion se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku oblačný až polojasný, místy sprchné, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje středeční podvečer na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
10: Pan Safián Mečmeč? Sofián? Je to...
9: A generace za teď úplně leží
10: pod stole. Já vím.
9: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
10: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
9: Kalin.
10: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
9: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9. V Dobré ráno, Moravo.
10: Být stále mlad.
0: Rádio Čas. Film time. Na Rádiu Čas.
11: Týden se s týdnem sešel a my tak můžeme odstartovat nové vydání Filmtimeu. Pořad, který se zabývá zajímavými událostmi na streamech nebo novinkami, které uvidíte v kinech. A nebo taky neuvidíte, jak to vlastně momentálně vypadá s filmem Hannibal. Nemám na mysli příběh o Hannibalu Lectrovi, ale slavném vojevůdci z Kartága. Byla to významná historická postava. Filmovou verzi jeho příběhu chystá režisér Antoine Fuqua, jenž do kin nedávno poslal i životopisného Michaela. Do hlavní role se počítalo s jeho osvědčeným spolupracovníkem Denzelem Washingtonem. Letos na podzim se měly spustit kamery, aktuálně měl finišovat výběr lokací, jenže celý projekt dostal stopku. Film vzniká pro Netflix a jelikož se má hlavně odehrávat během druhé punské války, rozpočet narostl do velkých výšin, no a tady nastává největší problém. Netflix už se několikrát spálil, když do filmu sice nalil velký tok peněz, ale kvalitu si už nepohlídal. Navíc nedávné pokračování Gladiátora ukázalo, že žánr moc aktuálně diváky neláká. A tak se podle všeho čeká, jak dopadne Nolanova Odyssea, která si premiéru odbyde v červenci. Úspěch či neúspěch filmu napoví, jestli se práce na další sandálovce dají opět do pohybu.
0: Film Time na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které...

0: Rádiu Čas. I dnes se budu věnovat nějakým českým jménům. Nejprve je tady Lukáš Vaculík. 8. června slaví už 64 let. To by mu možná netipoval každý, protože on vypadá skvěle. Lukáš Vaculík se narodil v Praze. Jeho první významná role přišla v roce 1979, a to ve filmu Láska mezi kapkami deště. No a díky dalším významným snímkům Vítr v kapse a Láska z pasáže získal pověst takového toho slušňáka a romantického chlapce. Koncem 80. let natočil velmi úspěšný film Kamarád do deště, kde vytvořil oblíbenou dvojici se Sakvanem Toffym. Poté přišla revoluce a krátce po ní další významná role Dennyho Smiřického ve slavném filmu Tankový prapor.
1: Kolik soudruhů je připraveno na FO?
2: No, asi dva.
3: Cože?
0: V první polovině 90. let ještě natočil pokračování Kamaráda do deště, neúspěšný pokus o drsnou kriminálku Nahota na prodej, ta by si zasloužila vlastní prostor, ale nabídky na role postupně ubývaly. Jak sám Lukáš Vaculík řekl, noví tvůrci s ním moc nechtěli spolupracovat. Měli ho zaškatulkovaného jako ten kukuč mladého herce z minulého režimu. Ale postupně to začalo být lepší. Z těch novodobějších rolí můžu vybrat Příběh Kmotra, Poslední Vyšehrad anebo parádní televizní minisérii Ochránce. Takže za nás velké blahopřání k narozeninám.
4: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: čas.
1: V tomto týdnu slaví narozeniny také Johnny Depp. Chlapík, který to v posledních letech nemá jednoduché, ale čím dál více se mluví o jeho filmovém comebacku. Johnny se narodil v Kentucky v roce 1963 a byl nejmladším ze čtyř sourozenců. Dětství měl poměrně turbulentní a už v 15 letech užíval drogy a také kradl. Ale velkou vášní pro něj odmala byla hra na kytaru. Taky odešel ze školy a založil svou první kapelu, ale ta se moc nechytla. Dařit se později začalo ve filmech. Jeho první role byla postava v první noční můře v Elm Street a po dalších miniroličkách dostal roli v dnes kultovním seriálu Jump Street 21. No, na počátku 90. došlo na osudové setkání Johnnyho Deppa a režiséra Tima Burtona a první společný film Střihoruký Edward.

0: Tohle duo spolu natočilo zatím celkem 8 filmů a můžu zmínit klenoty jako Ed Wood nebo Karlíka a továrnu na čokoládu. Ale ta nejslavnější role na Johnnyho Deppa teprve čekala a přišla v roce 2003. Ano, tušíte správně, pirát Jack Sparrow v sérii Piráti z Karibiku. Je mimochodem také členem superskupiny Hollywood Vampires, kde například zpívá i Alice Cooper, ale taky zpívá i Johnny Depp. Poslední léta se stal spíše bulvární tváří během místy až komického rozvodu mezi ním a herečkou Amber Heard. Ale osobně si myslím, že Johnny Depp ještě poslední slovo neřekl a že jeho bohatá kariéra ještě bude pokračovat. I jemu přejeme k 63. narozeninám všechno nejlepší.
1: Film Time na rádiu Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Yes.

0: rádiu Čas.
1: Měli jsme tady dvoje narozeniny, ale já jsem se rozhodl dnes přidat i jednu vzpomínku. V uplynulých dnech, konkrétně 7. června, by narozeniny oslavila Libuše Šafránková. Pro mě byla vždy jednou z nejlepších a nejvýznamnějších hereček českého filmu. Když se vysloví její jméno, tak většině se určitě vybaví její skoro první role, ale dodnes vlastně úplně ta nejslavnější.
2: Dám vám hádanku a když ji uhádnete? Poprvé, tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Po druhé, klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. A po třetí, šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.
1: Ale Libuška Šafránková nebyla jen popelka. Naopak v mnoha filmových i televizních inscenacích dokázala zahrát komediální i vážnější role. Za film Kolia obdržela Českého lva a kde je podle mě naprosto dokonalá, tak to jsou Báječná léta pod psa.
3: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
4: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
3: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
4: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
1: Byla také velmi významnou herečkou v divadle, ať už v činoherním klubu nebo národním. Příkladné bylo také její manželství s hercem Josefem Abrahamem. Byli spolu od roku 1976 a platili za ukázkový pár, který si střeží své soukromí. Bohužel zemřela v roce 2021, dva dny po svých narozeninách. Její manžel ji následoval necelý rok poté. Takže tohle byla vzpomínka na výtečnou českou herečku Libuši Šafránkovou.
0: Film Time na rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tato 79-letá kampaň plná lží musí skončit.
1: Co budeš dělat?
2: Ukážu to celému světu.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
4: Na obyvatele Země čeká velké odhalení týkající se života ve vesmíru, takže dojde na klasickou otázku. Jsme ve vesmíru sami? Slavný Rejža zatím všechno tají. A jak moc epické to bude, a jestli to pro lidstvo dopadne dobře, tak o tom se můžete přesvědčit už nyní v kinech. Kde jinde, než na obřím plátně vidět takový film? Zajděte, dejte vědět, jak se vám to líbilo, a já se na vás budu těšit určitě zase příští týden v dalším Filmtimeu. Mějte se!
5: Filmtime. Na rádiu Čas.
6: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
7: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
8: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
9: A ty odcházíš s nulou.
7: Rozhodni se správně.
8: Skřítku v poklad Rádia Čas.
10: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
11: Hity, které milujete. Rádio Čas.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
14: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
15: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Oči jako ze safíru. Tuhle noc nakopíruj.
6: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
5: Generace Z teď úplně leží
6: pod stolem. Já vím.
5: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
6: A jo, počkej, Kalin, Kaylin.
5: Kalin.
6: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
5: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
6: Být stále mlad.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
2: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
1: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
2: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
1: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
3: KP Revital Ostrava.
2: Vaše práce,
1: vaše stopa.
2: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
4: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí Park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
5: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
6: Kapitáni, kreatívci, vodáci. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice sú zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
7: Hity, které milujete.

Vstanete. Milujete. Rádio Čas.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
10: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
9: A generace Z teď úplně leží
10: pod stolem. Já vím.
9: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
10: A jo, počkej, Kalim, Kalin.
9: Kalin.
10: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
9: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Být stále mlad.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: To se ještě domluvíme.
1: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
2: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
1: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
2: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
3: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
4: Hity, ktoré milujete.

0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
2: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
1: Generace Z teď úplně leží
2: pod stolem. Já vím.
1: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
2: A jo, počkej, Kalin, Kalin.
1: Kalin.
2: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
1: Ne, už nikomu nenamluvíš. Boomři na Rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Být stále mlad.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
2: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
1: A generace za teď úplně leží
2: pod stolem. Já vím.
1: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
2: A jo, počkej, Kalim, Kaylin.
1: Kalim.
2: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
1: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Být stále mlad.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: s Radimem a Lenkou.
1: Oči jako ze safíru, tuhle noc nakopíruj.
2: Pan Safián Meč? Sofián? Je to...
1: A generace za teď úplně leží
2: pod stolem. Já vím.
1: Tak teď jsme úplně klesli na největší dno.
2: A jo, počkej, Kalim, Kaylin.
1: Kalim.
2: Jo, no. Ale já se fakt cítím mladý duchem, jo, ale...
1: Ne, to už nikomu nenamluvíš. Boomři na rádiu Čas každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Být stále mlad.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které...

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Život je krásný, je na konci světa. Ve Sbírce básní, ta nejezdí věta. Máš křídla takhle.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: chuť.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Vstáněte

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hit.